vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden chodura, špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sýrem nebo popcorn za 129,90 a Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland Express. Music first.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
1: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí. Music. First. Express FM.

0: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
0: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
4: Výzkum právě začíná výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký výběr výrobků pro váš domov i zahradu. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
6: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
7: Potisk trička, bela bel, CZ.
8: Hudba na prvním místě.
2: Express FM.

0: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90 a Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
1: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
2: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
1: A tak to bude drahé.
2: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
3: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
4: 每一件漂亮的T恤条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
5: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s**ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz
6: Express.
7: Music first.
6: Express FM.
8: Zažijte krásu lidského hlasu. Pořiďte sobě nebo svým blízkým abonentní vstupenku na 92. sezónu Pražského filharmonického sboru. Na pražskyfilharmonickysbor.cz. Generálním partnerem nejstaršího českého profesionálního sboru je skupina ČES.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Obvodní soud pro Prahu 1 se dnes začne zabývat obžalobou na vládní hnutí SPD. Podle státního zastupitelství se hnutí dopustilo podněcování k nenávisti, a to plakáty použitými v kampani před krajskými a senátními volbami v roce 2024. Americký prezident Donald Trump vybral za nového úřadujícího šéfa amerických tajných služeb Billa Pulteho, nynějšího ředitele Federální agentury pro hypotéky. Tomáš Hertl rozhodl v prvním finálovém utkání NHL o výhře hokejistu Vegas 5-4 na ledě Caroliny. Český útočník skoroval v 57. minutě a připsal si čtvrtý gól v letošní playoff. Bude zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přehánkami, ojediněle i bouřkami během dne, bude od západu a srážek a oblačnosti ubývat. Teploty až 22 stupňů Celsia.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Express ráno.
0: Na Express FM.
2: Krásné středeční ráno s datem 3. června Tamarám obzvlášť, protože ty dnes slaví svátek. 7 hodin, skoro 3 minutky k tomu. Vašku, ahoj.
1: Ahoj, ahoj Barbaro.
2: Na Vaška já jsem zase hnedko vyblila tady po ránu svoje zážitky, protože jsem včera byla v kině.
1: Ale to bylo v podstatě, to bylo hezké zvracení.
2: Ano, bylo to hezké zvracení, neb jsem tady doporučovala film Vládci vesmíru, i též vám mohu doporučit. Nenechte se zradit a odradit tím trailerem. Ve skutečnosti je to milá akční komedie. Má to takový jako osmdesátkový vibes, i když je to fantasy a sci-fi. Je tam spoustu humoru na korporáty i na ty 80. léta. Ale... A navíc Brian May k tomu dělá kytarový, rockový, muzikální doprovod. Bude se vám to líbit.
1: Bohužel ten trailer vás skutečně nenaláká, protože si řeknete, tak to je jeden z dalších takových podobných filmů. A pre je to teda jako čurina. Tak, můžeme to takhle zavřít.
0: Express ráno.
2: Express FM.

0: Tow Willow, I'm your girl, right? 7:09, ladíte Express FM.
1: Pašku, já jsem včera přemýšlela.
0: Ano.
1: A říkala jsem si, že se tě na to musím zeptat. Co si o tom myslíš?
0: Nevím, jestli je můj názor úplně...

0: Nějak určitě relevantní,
1: pokud si vůbec něco mám o něčem myslet. Dobře, je to překvapení, ano. Jdeme na to.
0: Jsi připravený, jo?
1: Ani ne, ale tak
0: tak to už je právě na tom to lepší. Tak, já jsem včera přemýšlela, protože jsme se bavili včera o vítězkách Miss, protože oni teď vyhrávají šíleně moc titulů a potom se rozjedou na všechny ty soutěže. Miss World, Miss Earth, Miss Grant, já nevím co všechno. A já jsem přemýšlela, že vlastně když je tam Miss Universe, že v té Miss Universe zatím teda vyhrávají jenom holky z planety Země, že to není až takový universe.
1: No, ale tak jako šanci mají se přihlásit snad všechny, ne? Tak
0: no,
1: já nevím, proč to neudělají.
0: Ale co když opravdu se dostaneme k tomu, že zjistíme, že existují prostě nějaký ty mimozemšťani, že na jiných planetách je život a samozřejmě předpokládám, že tam taky budou mít něco jako ženy, asi, to nevíme, samozřejmě to je otázka, že jo? Ale budou tam asi mít nějaký...
1: Pokud se teda jako rozmnoží oddělením, no, pak teda jako
0: to
1: asi...
0: je právě otázka, to my nevíme, že jo, jak jo se oni tam na té planetě vyvinuli. Ale řekněme, že tam teda mají taky...
1: Holky.
0: Holky a mají samozřejmě taky nějakou představu o kráse. Takže až bude tam Miss Universe, dovedeš si představit, že se ti třeba víc bude líbit nějaká paní...
1: Nějaký vetřelec.
0: Z planety X-23, protože třeba na její planetě je to prostě žena s nejkrásnějšími chapadly. Uh-huh. Ale bude i pro nás nejkrásnější žena, nebo budem pak u televize říkat, no zase vyhrála tady ta s těma žábrama. To už je po třetí, proč nevyhrajou někde nějaký holky z planety Země?
1: Takhle, pokud to bereš tohle z toho jako optikou, tak já mám ten dojem, že všechny ty misky z vesmíru by asi ty naše požrali.
0: Myslíš, že takhle by to
1: no
0: bylo?
1: No tak jestli by měli vypadat jako nějaký vetřelec, pak s nima bude hnedka rázem amen.
0: No takže nebo jak si představuješ, bude... že by vypadaly ty holky z vesmíru, co budou soutěžit v Miss Universe, kde budou opravdu lidi, ale z celého vesmíru, nejenom holky z planety Země.
1: Hele, no já nevím, jako teď jsi mě jako překvapila, ale no, myslím si, že v podstatě mám nějakého emzáka, něco jako byl třeba, jako je ten klasický E.T.,
0: ano.
1: Tak by vlastně mohla vypadat i takhle.
0: Jo.
1: Jo?
0: Něco takového.
1: Otázka, jestli třeba by byla nějaká promenáda v plavkách nebo tak, jestli by to třeba nějak jako obzvláštnilo, že by jako vypadaly trošičku možná líp, něco by mohli zakrývat, že? Ale něco by mohli zase poodhalovat. No nevím.
0: No to je jako taky otázka, kde oni budou mít ty věci, které se u nás odhalujou a u nás zahalujou, že jo? To taky oni můžou mít to třeba pod těma chapadlama.
1: Jo, že...
0: To je těžko říct. A nebo možná budou vypadat jenom jako... Když jsou v nějakých těch filmech, že vypadají vlastně jako naše ženský, ale máš třeba, já nevím, na zádech šupiny. Nebo nějaký růžky na hlavě.
1: Prostě něco, takový ten znak krásy.
0: No.
1: Jako si dávají třeba intky jako takhle na to čelo, prostě nějaký ten
0: mají
1: puntík,
0: tu tečku, tak tu oni tečku třeba budou mít nějaký fleky na sobě, nebo co takového. No, každopádně.
1: To je zajímavá uvaha.
0: No to je na dlouhou debatu tady evidentně, na kterou my teď nemáme čas. Každopádně nám dejte vědět, jestli třeba vy znáte nějakou mimozemšťanku, která by podle vás mohla být Miss Universe spíš než holka z planety Země. A asi si dáme radši nějaký track, ne?
1: Asi jo.
0: 7.13, tohle to jsou Paramore. Express. Ain't it fun?

0: Mně to tak nedá, já na tím pořád přemýšlím, co jste na mě hodila takovýhle téma, jak by asi vypadala nějaká mimozemská mis. Tak jsem jako zadal se vyhledat nějaké třeba filmové mimozemšťanky.
1: Ano.
0: A hnedka mě tady třeba vylezla krásná mimozemšťanka Kim Basinger, která ale dokázala vždycky na sebe vzít nějakou podobu, že ona byla jako samozřejmě krásná a potom z ní byla nějaká furie. Což takhle, na to nemusíte být mimozemšťanky, dámy, jo? Abyste byli krásní a k tomu ještě furie. Ale třeba asi jako teďka pro nás nejslavnější bude Zoe Saldana z Avataru. V podstatě takhle by mohla vypadat i mimozemšťanka.
1: Jo? Jasně.
0: Takže takhle možná by mohlo to nějak jako vypadat, dovedl bych si představit, že bych se na to i podíval.
1: A co třeba taková Plava Laguna z Pátého elementu?
0: No. Jsou to jako, ano, samozřejmě, tady by se dalo taky, jo, ale pořád mě to takhle jako zůstává, ta Zoe Saldana, že prostě...
1: A víc by se ti líbila z Avatara, anebo víc by se ti líbila zelená jako Gamora?
0: Modrá?
1: To je v podstatě taky v tuhle chvilku jako mimozemšťanka, že jo?
0: Jasně, ale já myslím, že asi modrá je jako celkem v pohodě.
1: Modrá je dobrá. Radši bys jí teda s takovýma těma kočičíma uškama a tím nosánkem, než jako zelenou.
0: Ale ono to asi je jako jedno, stejně prostě...
1: Takhle, obě dvě jsou stejně vražedný.
0: Jo.
1: takhle, jako... Doma nosí kalhoty Zoe Saldana, to je jasný. Teď je jenom otázka, jestli je má modrý, nebo teda má bederní roušku, nebo má kalhoty. Takže spíš bys jí v té bederní roušce.
0: Možná.
1: A je rozhodnuto.
0: Klidně.

0: showroom kávovaru Jura, Park Poděbradská, Praha 9. Kávovary naživo, ochutnávka zdarma, odborné poradenství a parkování bez starostí. S heslem Rádio máte 10% slevu. Přijďte si pro svůj nový kávovar Jura.
1: Červené víno na světlém koberci. No a jdu na to. Můj nový tepovač Roventa Clean It Hot and Cold si s tím hravě poradí. Čistí horkou vodou a skvrna mizí přímo před očima. Bez drhnutí, bez stresu. Roventa. Chytrý úklid bez starostí.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
5: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
6: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
7: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
8: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
9: Řešení je úvěr od Acema.
8: Ale já potřebuju půjčit hodně.
9: Řešení je Acema.
8: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
9: Řešení je Acema.
8: A co když potřebuju 20 milionů?
9: Řešení je Acema.
8: A 30?
9: Acema.
8: A 40?
9: Acema.
8: A 50?
9: Acema. Jde to i bez banky.
8: Hele, nezaseko ses?
9: Ne.
10: Potisk, potisk, dárky, potisk, dárky. Bilabil, CZ.
11: Music. First.
12: Express FM.
13: Co je nového u nás v rádiu i v showbiznisu?
11: Express.
12: Express FM.
13: To se dozvíte na našem webu
11: expressfm.cz. When I get home, I'll...

0: Jesse Reyes na Express FM 729. Bavili jsme se tady o těch mimozemšťankách. Napsala nám Lenka, prosím tě, SMSku.
1: Ano.
0: Já jsem se akorát vzpomněla na můj oblíbený film K-Pax, kde hrál bravurně mimozemšťana Kevin Spacey. To, jak snědl banán i se slupkou, je jedna ze scén, na kterou se vždycky těším. Jinak samozřejmě o K-Paxankách a modní přehlídce bude něco v dalším díle. Pálenka. Tak díky moc, Lenko, za tohle z toho reakci, co nám napsala.
1: Jo,
0: ale to je misák, ale že?
1: To by byl, no, tak to by byl Mr. Universe. Mm-hmm. To bude určitě taky. Mm. To je jasný. Klidně nám dejte vědět 602 604 903, kdo je podle vás nejvíc sexy mimozemšťanka a nejvíc sexy mimozemšťan. Kdo by byl Mr. Universe a kdo by byl Miss Universe. Mm-hmm. Klidně si tady uděláme takovou naší osobní. U Vaška vítězí teda Zoe Saldana z Avatara.
0: Ano.
1: Tak klidně dejte vědět, kdo by se líbil vám. Prosím vás, žádný mutantky, opravdu jako mimozemšťanky, musíme být z jiný planety.
0: Jo.
1: Takže se poohlídněte třeba po Star Treku, můžete samozřejmě i po Marvelu se porozhlídnout. Dejte vědět, jestli byste radši třeba nějaký robotky, nebo jestli vás třeba i lákají ta chapadla z různých důvodů.
0: Mhm.
1: Jo, dejte nám vědět, jo? 602 604 903.
0: Já jsem ještě, mám tady téma.
1: Ano.
0: Scenarista Dan Greeny, ten, který v roce 2000 prostřednictvím seriálu Simpsonovi předpověděl, že se americkým prezidentem jednou stane Donald Trump, tak oznámil svoji kandidaturu na prezidentský úřad ve volbách v roce 2028, což je celkem jako vtipný, že on právě sice jako republikán, ale pořád jako nevidí nějakého pořádného kandidáta, který by to jako měl vzít, tak sám se tady pasoval do téhle z té role. A už k tomu udělal takový vtipný video, kde má takovou šedivou paruku a najdete ho pod Dan Greeny USA a na tom takový jako Zeus. A je to strašně vtipný. Ale jinak samozřejmě se můžete podívat i na novinky.cz, sekce, co to je, koktejl. Takže tam můžete mrknout a je to docela jako fajnový pojednání o tomhle, tom, jak se dá předpovědět. A spousta věcí se dalo. Dobře, si představit takovýho.
1: Hele, víš, co potom Donaldovi ví, že i jo. Já už si teď asi dokážu představit
0: všechno
1: úplně
0: po Donaldovi
1: všechno.
0: Všechno už bude jako OK.
1: Já už si opravdu dokážu představit asi téměř cokoliv.
0: Ale ten Zeus je výborný. Ještě kdyby byl takovýhle divou, to by byla
1: paráda. Ale víš co, když si vezmeš, myslím, toho starostu toho Reykjavíku, který byl vlastně původně nějaký clown, nebo co on to byl, a vymyslel nějakou tu, že nejlepší strana a vyhrál. Já si myslím, že všechno je možný.
0: Ano. Možná je
1: že jsem s tím úplně v pohodě.
0: Ano, ano. Takže Haim, Wilkinson a třeba Olivia Rodrigo, další hudba, kterou budeme hrát v Express ráno.
2: Express ráno. S Babu Hači a Vaškem Mašindou.

0: Express.
1: Dopravní servis.
2: Pozor si dejte, pokud jedete v Brně u Husovického tunelu, máme tam dopravní nehodu osobáku a nákladňáku. A Praha, výjezd 26. exit, tedy směr D6, je tam hlášeno auto, které skončilo ve svodidlech, protože nám venku prší, což znamená, že brzdná dráha se prodlužuje a proto jezděte opatrně.
1: Express FM.
3: Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
4: Haló, volám do pořadu Zvuková hádanka. Poznáte, co je tohle?
3: Tak to vím přesně. Dochází ti opalovák. Kup si nový z Alza+. Díky doručení zdarma a slevám ušetříš pokaždé, když nakoupíš. Od kosmetiky po elektroniku na Alza.cz.
1: Express FM.

0: EcoRaster. Německá kvalita s garancí dlouhé životnosti. Odolná a stabilní dlažba pro parkoviště, cesty i zahrady. Vydrží extrémní zátěž a přitom je šetrná k přírodě. EcoRaster. Pevné řešení pro každou plochu. Více na ecoraster.cz.
1: Tak jak asi proběhlo hlídání od hlídání dětí CZ?
2: Mami!
1: Tak co jste dneska s tetou vyváděli?
2: Vystřihovali jsme slana.
1: Vystřihovali.
2: Pak jsme šli s Bobinou ven. Skákali jsme přes panáka.
3: Hlídání dětí CZ. Starost o to nejcennější a čas pro vás.
4: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden chodura, špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sírem nebo popcorn za 129,90. A olma, florian nebo míša, mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.
5: Trápí vás plíseň nehtů? Schováváte ruce nebo nohy před pohledy okolí? Je vám trapně? Abicin. Pryskyřicový lak na plísně nehtů. Aplikujte na poškozené nehty dvakrát týdně a zbavte se jí. K dostání v lékárnách i na internetu. Abicin 30% pryskyřicový lak je zdravotnický prostředek. Čtěte pozorně příbalový leták.
6: Od 1. června je v Metropoli Zličín
7: Ninja Park!
6: Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
8: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skillwall a fůra dalšího.
6: A 5. června od 2 hodin velké slavnostní otevření. Čeká vás den plný hudby a zábavy. Přijďte si zaspívat s oblíbenými dvojicí Karol a Kvído.
8: Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
9: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Auto Jarov.
10: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
9: Těšíme se na vás.
11: Express FM.
12: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love. A babu už tady sjíždí nové hry, které budou mít asi pravděpodobně již brzy premiéru a některé budou odloženy, protože bude GTAčko. Tady je velké rozčilování se. Ale my jsme tak trochu jako narazili na trošku historickou záležitost na některé hry, které byste si dneska už asi jako nezahráli. Přesto si je třeba můžete samozřejmě pořídit. Pokud máte nějaký starší počítač, na něm to normálně rozchodíte. Jako například třeba jsme se bavili o Splinter Cell, což byla taková, jako kdy jste se museli schovávat, prostě plnit úkoly tak, jak to bylo potřeba, ale nebyly návody. Tehdy vlastně nebylo to, že byste se podívali, jak dneska máte všechno na YouTube, tam si to prostě pustíte a jdete v podstatě od epizody k epizodě, abyste se proklikali a probojovali dál, abyste našli všechny ty nápovědy. Tak tenkrát to nebylo, museli jste si to prostě uhrát. Pak samozřejmě přišly cheaty, které jste si mohli jako nainstalovat a tudíž tam to bylo potom jednodušší a nejlepší byly cheaty samozřejmě, když jste hráli nějaký multiplayer, tak to bylo ještě takový zajímavější. A nebo savey, že jste si prostě mohli ukládat během hry, což bylo nejhorší, jako když jste to neměli a hráli jste třeba, já nevím, hodinu něco a furt jste prostě končili na jednom místě.
1: A zapomněli jste si tam udělat takový to mezi uložení, abys byl připravený. Potom začaly vycházet návody v časopisech, jako bylo Score a podobně. Takhle já jsem se dostala k hraní, protože jsem ve skupince na hlídání byla jediná holka a nejlíp jsem uměla číst.
0: A tebe hlídali?
1: No, ne, já jsem byla tam jako na hlídání u té tety a ona měla stejně starý děti plus minus a oni tam právě hráli nějaký hry. Doteďka si pamatuju Lara Croft, tak jsem četla návod, stejně jsme to nedohráli ani podle toho návodu. Nenašli jsme ten vypínač na té zdi. No a třeba takový Nintendo, to mělo ve Spojených státech normálně linku, na kterou jsi mohl zavolat. A tam bylo, dobrý den, tady Nintendo, co pro vás můžu udělat? No, já tady hraju Super Mario a nevím, kam se mám dostat v tomhletom hradě, kam mám jít, aby se mi stalo tohle a tohle, nemůžu to najít. A tam mám týpek prostě řekl, tak to je v pořádku, tak když jste tady na tom místě, tady vyskočíš nahoru, tady slezeš dolů, tady prostě potom se přikrčíš a tady se stane tohle a tohle, jdete doprava dolů, teda Mariovi, jdete doprava dolů a jdete nahoru dolů
0: a nebo jumpujete.
1: Ano. Jasně. Je, tak moc děkuju, ahoj. Jo, naschle, nemáš
0: zač. To byla placená linka. No samozřejmě asi.
1: Jo, myslím si, že jo, ale jako já jsem to viděla v dokumentu na Netflixu o videohrách a stejně úplně se na to čuměla, jakože, co se to tam děje. A to nebylo, že tam seděl jako jeden člověk. Normálně velký open space, lidi tam seděli, pěkně už měli ty headsety. Sami si tam hráli samozřejmě nějaký hry. A měli, oni tam teda vím, že tam měli k tomu nějaký složky, že k těm hrám některým byly celý jako takový záležitosti. Ale myslím si, že samozřejmě v každý té hře bylo typických nějakých třeba 10 momentů, kde lidi nejvíc jako zaostávali, kvůli kterým volali, takže tě prostě vyškolili a ty si
0: ty
1: potom radil.
0: Věděl, přesně ano. Věděli, kde to je.
1: A ty si radil,
0: ale to je práce snu, ne? To je práce snu, že v práci hraješ a občas někdo zavolá, že chce s něčím pomoct.
1: No, škoda, že už to dneska není.
0: Není, no. Ale kdyby náhodou jako někdo schánil, tak třeba babu by to vzala.
1: Ať se nám ozve, samozřejmě.
0: Jo, jo.
1: Ano.
0: Doja Cat před náma, za malou chvíli také nás čeká v 8 hodin nějaká dávka informací a pak se posuneme dál. Podíváme se na ty hry, které se připravujou. Ty to máš teďka tady jako...
1: Koukám tady na to, zrovna to tady zjišťuju, protože ona vlastně probíhá taková jako kdysi, by teď o víkendu byla E3, ale ta už není a místo toho jsou různý prezentace, ať už PlayStationu, Xboxu, PC a tak dále. Takže se tady tím prokousávám, co kdy bude a co už oznámili. Můžeme se na to podívat po 8 hodině.
2: Express ráno s Babou Hačí a Vaškem Mašindou.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Na motorce prezident Petr Pavel na červencový summit NATO v Ankaře nepojede, přestože by ho cesta na motorce do Turecka lákala. V tomto případě by ji považoval za trolení, tedy provokování ostatních. Americký pilot měl během války v Iránu neuvěřitelnou smůlu, byl dvakrát sestřelen, jednou i kvůli přátelské palbě. Jeho operátor na palubě tolik štěstí neměl. Tenista Jakub Benčík se poprvé v kariéře probojoval do grandslamového semifinále. Ve včerejším čtvrtfinále Roland Garros porazil na pařížské Antuce o rok mladšího Brazilce Fonseku ve třech setech. V boji o finále vyzve v pátek světovou trojku Němce Alexandra Zvereva. Bude zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přehánkami, ojediněle i bouřkami. Během dne ale bude od západu srážek i oblačnosti ubývat. Teploty až 22 stupňů Celsia.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Express ráno.
0: Na Express FM.
3: Ano, krásné středeční ráno vám přejeme i po 8 hodině. Dneska už jsme probrali sexy mimozemšťanky, které by se mohly účastnit skutečného Miss Universe, kdyby se nám někdy něco takového poštěstilo. Teď se podíváme na videohry. Ano, protože se budou v těch následujících dnech oznamovat nové projekty nebo třeba data vydání těch existujících. A ano, vzhledem k tomu, že se některé projekty posouvají na příští rok, nenápadně se v komentářích objevují samozřejmě zmínky o tom, že to zřejmě bude kvůli podzimnímu GTAčku, ale myslím si, že to je samozřejmě i kvůli tomu, že některá studia zkrátka nechtějí vydávat nevydané hry a z těch komentářů se fanoušci většinou vyjadřují jasně. Radši to posuňte, než to bude stát za prd a vy až během dalších 3 let to doděláte pomocí aktualizací, tak si myslím, že se taky vývojáři až tolik už teď nebojí posouvat, pokud se na ně samozřejmě se netlačí, že potřebujeme peněžky za předobjednávky.
0: Express ráno.
2: Express FM.

0: Lady Gaga a samozřejmě teď i Doechii Runaway. 8 hodin 9 minut, pojďme se podívat teda na ty nové Gamesy, které nás čekají.
1: Jo, tak já bych zatím mrkla třeba na ten kalendář, protože nás teď čeká opravdu v podstatě až do 7. června, téměř každý den nějaká prezentace, kde se nějaký nový Gamesy oznámí. A pak se můžeme podívat na to, co už jsme akorát dneska v noci vlastně oznámili na State of Play od PlayStationu. Takže první prezentaci vlastně toho Summer Game Festu už máme za sebou. Na to se mrknem. 5. června, my máme bohužel jako blbý časy, takže my jsme v takových těch 23.00 v jednu ráno a podobně, takže většinou asi až druhý den se na to mrknete. Každopádně 5. června ve 23.00 je takovej vrchol celý všech tady těch prezentací, to je právě ten Summer Game Fest. Tam se představují většinou ty největší takzvaný 3Ačkový hry, ať už něco, co víme, že vychází, takže zase ukáže se třeba, jak už to vypadá herně, oznámí se, kdy to vyjde a

0: oznámí se třeba edice a většinou se zrovna i v tu chvilku třeba oznámějí rovnou předobjednávky, že se jako spustí v tu chvilku tím oznámením. Někdy se to dokonce udělá tak, že někdy ty hry jsou rovnou ke stažení, že se, jako, že se vlastně oznámí, jo a by the way, ta hra právě vychází nebo vychází demo, něco takového. 6. června jsou Day of the Devs, to je takový jako po tom divokým Summer Game Festu si můžete trošku jako odpočinout. Potom jsou Wholesome Direct 6. června v 18 hodin. To je taková prezentace na ty takzvaný cozy games a relaxační hry. To je většinou takový to, že hraješ třeba za knihkupce a máš malý obchůdek a tam nakupuješ knihy a třídíš je. Jo, nebo máš nějakou kavárnu a tam pečeš cukroví, jo, něco takového.
1: Tak jako podnikáš a podobně.
0: Přesně tak. Mm-hmm. A u toho si máš jako odpočinout, nebo máš zahrádku. 6. června v 19 hodin potom je ještě jako nováček, jmenuje se to Story Rich Showcase. Pořadatelem je vydavatelství Fellow Traveler, který dělali třeba Citizen Sleeper a má to být skutečně zaměřeno, má tam být víc než 20 her se zaměřením na propracovaný a hluboký příběh, což by mohlo zajímat třeba mě. Potom 6. června v 21.00 Future Game Show. Tady bychom se měli něco dozvědět o novém Mass Effectu a taky o vesmírném RPGčku Exodus. No a 7. června v 19.00 Xbox Game Showcase z Gears of War. A jestli tam ještě podle mě tam budou něco říkat o tom Fable, který to je jedna z těch her, která se posunula až na příští rok, ale myslím si, že zase něco ukážou. No a 7. června v 21.00 to v podstatě uzavírá PC Gaming Show.
1: Možná pro někoho z vás to bylo dost nezajímavé téma, ale na druhou stranu předpokládám, že máte ve svém okolí někoho, kdo se po nocích zavírá a ráno chodí do práce nevyspali, protože někde gamesil, protože ne, někde prostě hrál doma dlouho do noci a prostě propadnul tomu. Možná třeba budete vymýšlet i nějaký dárky pro vaše děcka. Což může taková hra jako klidně bejt. A oni si ty děti klidně o to řeknou. Tak jenom vás uvádíme trošku jako do té reality.
0: Ano. A hlavně, abyste byli v realitě, že tyhle ty lidi, co hrajou gamesy, vás teď budou otravovat nebo nebudou dávat pozor, nebudou mít čas, protože se budou právě zajímat o ty novinky. A rovnou, když jsi mluvil o těch dětech, prosím vás, až v září vyjde ten Wolverine, je to hodně krvavý, tak na to myslete.
1: Jo, viděli jsme ukázky a je to teda
0: strašná
1: potoky krve.

0: Likili a Happy Now. 8.15 nastřelili jsme to, že se budeme bavit o hrách. První část už máme za sebou. Babu, pojďme to dorazit.
1: Co se tedy oznámilo na State of Play? Takhle, pokud byste chtěli úplně kompletní oznámení, tak vám doporučuji se podívat zpětně na celou tu prezentaci, nebo se podívat na nějaký článek. Z těch, řekněme, nejvíc diskutovaných oznámení nebo videí, nebo to, co mě zajímá nejvíce. To, co mě zajímá hodně, to je pokračování Control, který se jmenuje Resonant. Konečně máme datum vydání 24. září. Potom já jsem docela zvědavá na tu Dunu Awakening, to je vlastně taková jako open world survival hra. Zatím teda tady máme datum vydání 22. září. Hodně se mluví o novém God of War. Všichni samozřejmě doufali, že tam bude opět Kratos v nějaké fázi svého života, který bude zabíjet někde nějaké bohy, ať už egyptské, řecké, římské, severské nebo nevím jaké.
0: A?
1: No a prd. Takže fanoušci se teď rozdělili na dvě půlky, protože vlastně nová hra z téhleté série by měla být o jeho ženě, která se v tom svém, řekněme, posmrtném životě potkává například i s egyptskými bohy nebo mongolskými bohy. Jejími parťáky jsou taková velká lesklá kostka a myslím nějaká stuha, ale samozřejmě už jenom jako když mají fanoušci God of War hrát za někoho jiného, než je prostě velký svalnatý týpek, tak je to samozřejmě pro ně
0: neuspokojující.
1: God of Woke, už ano, se tomu přezdívá.
0: Ano, ano.
1: Ale takhle, já bych zatím jako ještě nevěšila Leviatana na hřebík. Každopádně maraton, pokud hrajete, tak začala druhá sezóna. Potom už jsme tady nakousli toho Wolverina, který vyjde tedy v polovině září letošního roku a je to opravdu řežba.
0: Mm-hmm.
1: Je to krvavý, masakrozní, ale vypadá to výborně, on vypadá dobře. V té ukázce 7-minutové, kde konečně vidíme ten gameplay, jak to bude vypadat, se objevuje i Jean Greyová, moje oblíbená X-menka, takže
0: všechno v pořádku.
1: Všechno v pořádku.
0: Svět je v pořádku.
1: Doufala jsem, že ji udělali trošku hezčí, ale tak nevadí, nebudu se na ně už zlobit. No a potom z takových těch velkých oznámení, o kterých se hodně píše, je třeba taky Silent Hill Townfall nebo odložení Tomb Raider Legacy of Atlantis. Nová Lara Croft tedy dorazí až v únoru příštího roku a potom ještě tady bylo oznámení Until Dawn 2 a lidi tyhle ty hororovky mají celkem rádi, takže se už asi těší na to, až se budou zase bát.
0: Ano, ano, ano, přesně tak. Takže stále je vždycky takový velká díra okolo toho GTAčka, okolo toho listopadu, že buď to před, anebo potom až za.
1: No,
0: až hodně za.
1: Prostě to GTAčko je něco jako když Taylor Swift vydává nový album, tak taky se tomu chceš vyhnout. Nebo když Drake místo jednoho vydá hned tři, taky se chceš tomu asi vyhnout.
2: Express ráno. Express ráno.

0: Youngblood, Hello, Heaven, Hello, 8.22. Za malou chvíli Sam Fender a taky Tomorrow, Somewhere Else.
1: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
2: Showroom kávovaru Jura, Park Poděbradská, Praha 9. Kávovary naživo, ochutnávka zdarma, odborné poradenství a parkování bez starostí. S heslem rádio máte 10% slevu. Přijďte si pro svůj nový kávovar Jura.
3: Tak jak asi proběhlo hlídání od hlídání dětí CZ?
4: Mami!
3: Oh, tak co jste dneska s tetou vyváděli?
4: Vystřihovali jsme slana.
3: Vystřihovali?
4: Pak jsme šli s Bobinou ven.
5: Hlídání dětí CZ. Starost o to nejcennější a čas pro vás.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90 až do 9. června.
8: Čerstvé jako z Kauflandu.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
12: Hala? Monkey Business oslavuje 26. narozeniny.
13: A kdy to bude?
12: 23.7.
13: A kde to bude?
12: V areálu A7 v Olešovicích.
13: A kde si můžu koupit lístky?
12: Předprodej na Go Out, tak tam šupej!
14: Seznam slaví 30. narozeniny. A místo dortu servírujeme festival, ať to oslavíme společně. Roztančí vás kapely jako PSH, Skyline nebo Kašpárek v rohlíku. Do děje vtáhnou živé podcasty s tvářemi Seznamu. A vaši drobotinu spolehlivě zaměstnají zábavné aktivity. Tak se vidíme na Seznam Festu v sobotu 6. června v pražském Garbe Holešovice. Registrujte se na seznamfest.cz a my se na vás už fest těšíme.
15: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
16: Pozor, pozor, hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
15: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
17: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, byla, byl, CZ.
18: Podnikám a potřebuju půjč.

0: Věřit, ale banky na mě kašlou.
1: Řešení je úvěr od Acema.
0: Ale já potřebuju půjčit hodně.
1: Řešení je Acema.
0: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
1: Řešení je Acema.
0: A co když potřebuju 20 milionů?
1: Řešení je Acema.
0: A 30?
1: Acema.
0: A 40?
1: Acema.
0: A 50?
1: Acema. Jde to i bez banky.
0: Hele, nezaseko ses?
1: Ne. Express.
2: Music first.
3: Express FM.

0: Express.
1: Dopravní servis.
2: Pokud jedete v Račické, v Plzni máme tam dopravní nehodu dvou osobáků. Taktéž i v Nýřanech se eviduje dopravní nehoda. Praha, ta taky není bez dopravních nehod, protože komplikace jsou třeba ve Strahovském tunelu, kde je dopravní nehoda dvou osobáků. Pozor si také dejte na v Chrášťanech na Plzeňské, kde je dopravní nehoda dvou vozidel. To je jenom takový výcud toho všeho, co nás a co vás hlavně na silnicích potká.
1: Express FM.
3: Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
4: Haló, volám do pořadu Zvuková hádanka. Poznáte, co je tohle?
3: Tak to vím přesně. Dochází ti opalovák. Kup si nový z Alza+. Díky doručení zdarma a slevám ušetříš pokaždé, když nakoupíš. Od kosmetiky po elektroniku na alza.cz.

0: Express Filmex.
1: Tento týden vstupuje do kin výborný, silný a vtipný britský film Přísahám, že za to nemůžu, který líčí skutečný příběh muže s Turetovým syndromem, který se zasloužil o to, že dnes víme, že když nám někdo opravdu sprostě, ale sprostě nadává, nemusí to vždy myslet osobně. Skotsko, 80. léta. 15-letý John je nadaný fotbalový brankář a výborný student, který ovšem začne škubat hlavou, sprostě nadávat učitelům a házet po lidech jídlo. Čím se dostává do konfliktu a izolace, zatímco okolní svět, včetně jeho vlastní rodiny, jeho onemocnění nezná a nechápe. Pak John potká nemocnou matku svého bývalého spolužáka, která mu nabídne azyl a pomůže mu najít znovu sílu, radost a schopnost často vtipně použít své postižení k osvětě a pochopení. A možná si ho všimne i britská královna. Film režíroval Kirk Jones, hlavní roli obdivuhodným způsobem stvárnil Robert Aramayo, který se svým předobrazem Johnem Davidsonem strávil spoustu času, aby dokázal realisticky podat fyzické i psychické dopady nemoci. Pokud byste letos měli vidět jen jeden nezávislý film, ať je to tento.
2: Johnny D.
3: It's called Tourette syndrome. Say things that I shouldn't.
2: What can you do?
4: Do you want to come in for something to eat, John?
5: Oh, fuck off, you wanker.
6: Well, it's nice to meet you too.
3: Sorry.
7: You always said I shouldn't help people like me.
5: I have Tourette syndrome, and it makes me tick. Fuck you.
1: No a pak tu máme také velký návrat nekorektní parodie na horory Scary Movie, která propere novinky posledních let. Cindy s Brendou jsou stále magnetem na bizarní nadpřirozené úkazy. Tentokrát se musí vypořádat s vraždícími panenkami, nesmyvatelnými úsměvy i nástrahami sociálních sítí. A v patách jim je starý známý Ghostface. A kdože to bude spátnařovat strachy? Herečky Anna Faris a Regina Hall.
8: We're here to drink, play bad music, do some half gay stuff.
9: Why just half gay?
0: Filmex.
10: Na Express FM.
11: Filmovou inspiraci vám přináší Filmex a Cinema City, sponzor pozadu. Nech se vtáhnout do děje ve 2D, 3D, 4DX nebo IMAX. Zažij to v Cinema City. www.cinemacity.cz.
10: Express.

0: Sezóna výletů je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
2: Express. Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než 1000 pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
3: Express FM.
4: Jednou tohle chcete slyšet. Teď si ale ještě chcete užívat život naplno. Cestovat, budovat kariéru. Za pár let ale může být pozdě. Myslete na svou budoucnost a nechte si zamrazit vajíčka. Třeba i na splátky. Objednejte se na www.pronatal.cz.
5: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu Astratex.cz.
6: Má smysl hromadit věci? Majetky? Z výletů magnetky? Možná. Ale zážitky by vám nikdo nevezme. Tak co chcete zažít? Bydlet v pěti hvězdě? Vznést se do oblak? Nebo si labužnicky pochutnat? Ať už chcete zažít cestování, gurmánství nebo adrenalin, běžte na Slevomat. To musíte zažít.
7: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
8: Aha.
7: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
8: A co SSB?
7: SSB? Co je SSB?
8: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
7: A to je nějaká nová investice?
8: To je stavební spoření od Buřinky.
7: Aha, a kde se to dá stáhnout?
8: No normálně v Georgii.
9: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
10: Léto začíná na zámku v Roztokách. Rodinný festival Léto na zámku s programem plného nevšedních zážitků pro malé i velké návštěvníky. Koncerty, workshopy, procházky z garden party, ale i večerní stand-up komedy. Přijďte si užít začátek léta do zámeckého parku v Roztokách o víkendu 12. a 13. června. V pátek koncert Fast Food Orchestra. V sobotu celodenní program završený kultovní českou stand-up komedy show Na stojáka. Kompletní program a víc info na webu Středočeské muzeum CZ.
11: Přestaňte dělat marmelády z cukru. Dělejte je z ovoce. S Fan želírovací směsí připravíte domácí marmeládu až s 90% obsahem ovoce. Jednoduše a s minimem cukru. Objednejte na fansladidla.cz a využijte slevu 15% s kódem RADIO15. Nahraďte cukr ovocem.
12: Trápí vás plíseň nehtů? Schováváte ruce nebo nohy před pohledy okolí? Je vám trapně? Abicin. Pryskyřicový lak na plísně nehtů. Aplikujte na poškozené nehty dvakrát týdně a zbavte se jí. K dostání v lékárnách i na internetu. Abicin 30% pryskyřicový lak je zdravotnický prostředek. Čtěte pozorně příbalový leták.
13: Podnikejte efektivně a techniku nechte na nás. V programu Datart pro podnikání získáte výhodné ceny a plnou záruku 2 roky i na iPhony a MacBooky. Vaši objednávku doručíme s Richlard Express po celé Praze už do hodiny. Datart. Partner pro vaše úspěšné podnikání.
14: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
1: Music. First.
2: Express FM.

0: Malcolm Todd a Earrings. 8.52. Dneska máme 3. června, nic na plat, budeme se taky muset lehce pověnovat i fotbalu a mistrovství světa, které se nám nezadržitelně blíží. Jedna z věcí, která se tady objevuje, já jsem si myslel, že to je nějaká stará fotka a on ještě pořád funguje. Bankovní úředník jménem Pierluigi Collina je vlastně ten, který má na starosti rozhodčí a pravidla na mistrovství světa.
1: Ano.
0: A rozhodlo se o tom, že končí jeden z takových nešvarů, který se děl během zápasu, že někteří trenéři, kteří během ošetřování brankáře mohli rozdávat svým hráčům taktické pokyny přímo jako u střídačky.
1: Jo.
0: Takže tohleto už bude zapovězeno, protože tohleto se stalo skutečně běžnou součástí fotbalu, že se tak jako zdržovalo a taktizovalo se, takže teď to půjde víc jako na komoru. Takzvaně.
1: Ono se tam celkově myslím, že víc věcí změnilo. Mám pocit, že třeba zkrátili i dobu na rozehrávání a všechny tyhle ty záležitosti,
0: aby
1: se to
0: čas.
1: Přesně nevleklo.
0: No.
1: Jako ten sopel, jak se říká u nás doma.
0: Sopel.
1: Předpokládá se, že bude ještě víc varů.
0: Ano.
1: Ale předpokládá se, že tyhle ty takový ty průtahy, různý válení se, nebo že se ještě hodinu domlouváme, kdo to kopne, nebo že se třikrát vymění ten, kdo vhazuje míč do hry, tak toho bychom se měli zbavit.
0: Tak všechno to samozřejmě budeme sledovat. Jenom tak, jako jsem to chtěl nadhodit, že Pierluigi Collina, ten, který nás zaříz na tom euru, furt funguje.
1: To furt. A furt je plešatý? S těma vypoulenýma očima vypadají furt stejně.
0: Ano, tady se nic nezměnilo.
1: No teď asi valí oči na ty nový pravidla, co vymysleli, ne?
0: No, jo, ale vypadá fakt jako úplně stejně, no, tak jo, takže tak. Bombay Bicycle Club právě teď na Express FM. 8.53 aktuální čas.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: U pražského letiště Točná spadlo včera odpoledne ultralehké letadlo. Nehodu nepřežili dva lidé, kteří byli na palubě. Policie o tom informovala na síti X. Okolnostmi pádu letadla se nyní budou zabývat kriminalisté společně s pracovníky Úřadu pro civilní letectví. V obci Stráňavin v okresu Žilina na severu Slovenska zaútočil v úterý podvečer medvěd na člověka. Zraněný muž byl transportován do nemocnice v Žilině. Basketbalisté Nymburka porazili v úvodním finále NBL Pardubice 8-1-73 a vykročili úspěšně za obhajobou titulu. Nejlepším střelcem Středočechů, kteří usilují celkově o 21. primát, byl s 18 body Jaromír Bohačík. Bude zataženo až oblačno na většině území s občasným deštěm nebo přehánkami, ojediněle i bouřkami. Teploty dnes 22 stupňů Celsia.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Express ráno.
0: Na Express FM.
3: Ano, zahajujeme poslední hodinku středečního Express rána. Tamarám ještě jednou krásný sváteční den. Máme 3. června. Z muziky za malou chvilku zazní v našem playlistu třeba Harry Styles, Calvin Harris nebo taky Editors a jejich track Call It In. No a podíváme se i na nově oznamená alba, protože prostě nikdo se nefláká. Všichni furt oznamujou, všichni vydávají nový tracky. Máme docela žně, si myslím.
1: Pořád lepší, než kdyby si to nechávali pro sebe.
3: No, hele, u některých lidí možná, kdyby si to nechali pro sebe.
1: Kdyby radši jako nic nevydávali.
3: Kdyby radši nic nevydávali.
1: Až takhle to myslíš.
3: Jako nechci jmenovat nikoho konkrétně.
1: Dobře.
3: My řekneme takový, že jsme jako rádi, že něco vydají.
1: Ano, dobré.
0: Express ráno.
2: Express FM.

0: Calvin Harris a Jazzy a Satisfy, 9 hodin a 8 minut. Tak pojďme se podívat na ty umělce, na ty umělce, kteří oznámili to, že bude nová album.
1: Tak přihodím nejdřív jednu dámu, jednu paní, dneska už teda myslím, že je paní, už je teda hlavně matka, nejenom několika alb, ale i skutečných živých dětí. A to je Ellie Goulding, která jsem ani nevěděla, že něco chystá. Protože všechny ty předchozí, já nevím, tam Gracie Abrams, Ariana Grande a tak dále, ty nás týzovali už ze studia, tam sluchátka nenápadně, něco, drinčíky, tak jsme věděli, že něco točí. A Ellie Goulding já sleduju na sociálních sítích, ale ničeho jsem se nevšimla, nebo jako vidím, že vystupuje, nebo že dělá nějakou hudbu. Ale nakonec teda nový album vyjde už 4. září, jmenuje se I Know Too Much, vím toho příliš mnoho. No a protože jako poslední dobou jsme možná taky měli pocit, že snad jediný, kdo dělá nějakou novou muziku, jsou ženský. Když se bavíme jako o solo umělcích, samozřejmě ano, Harry Styles něco vydal, Drake něco vydal, ale přece jenom ty holky to na nás valí trošku víc, tak chce tady tu holčičí partu trošku
0: roztrhnout.
1: Přímo roztrhnout, jo, nejenom natrhnout.
0: Je lepší,
1: chce taky prostě vydat nějaký album.
0: Jako tu hegemonii prostě žen chce jakoby narušit. Je to pěkný
1: slovo? Narušit.
0: Natrhnout je hrozný.
1: Natrhnout je blbý. No, každopádně to teda přeruší role model. 7. srpna vyjde jeho album Chuck Timely and the Hourglass.
0: Jo. No a tak pojďme teda ještě nějak jako po tom čase teda. Olivia Rodrigo, to bude 12. června, 26. vydávají Strokes desku, pak Muse 26. června, 3. července Madonna, pak ta Ariana Grande, za malou chvíli se zahrajeme, to bude mít desku to Petal, ta vyjde 31. července a Charlie XCX oznámila tedy 24. července svoje album Music, Fashion and Film. Tak děkujeme za tenhle ten vhled narušenou hegemonii žen.
1: Ano, hodně. Express FM.

0: Tohle jsou Editors a Colletin. Za malou chvíli nás čeká v podstatě trojice Another a 54 Ultra, kteří figurují také na třicíce největších předpokládaných letních hitů podle Spotify. Jinak z další hudby Robin anebo Hole. Hej Malibu.
1: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
2: Showroom kávovaru Jura. Park Poděbradská, Praha 9. Kávovary naživo, ochutnávka zdarma, odborné poradenství a parkování bez starostí. S heslem rádio máte 10% slevu. Přijďte si pro svůj nový kávovar Jura.
3: Počkej, ty už si uklidila.
4: Jo.
3: Ale vždyť si začala před chvilkou.
4: To díky našemu novému tyčáku od Roventy. Je lehký, výkonný a dostane se i tam, kam ty ne.
3: Au, to znělo osobně.
4: To byl jen úklid. Roventa. Chytrý úklid bez starostí.
5: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu astratex.cz.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90 až do 9. června.
8: Čerstvé jako z Kauflandu.
9: Přestaňte dělat marmelády z cukru. Dělejte je z ovoce. Z Fun želírovací směsí připravíte domácí marmeládu až s 90% obsahem ovoce. Jednoduše a s minimem cukru. Objednejte na fansladidla.cz a využijte slevu 15% s kódem RADIO15. Nahraďte cukr ovocem.
10: Seznam slaví třicetiny a místo dortu servírujeme festival a zapaříme offline. Roztančí vás kapely jako PSH, Skyline, Kapitán Demo a DJs z rádia Express FM. Společenské dění pro perouživé podcasty v čele s Jindřichem Šídlem. A o vaše bříška se postará dobré jídlo a pití. Tak se vidíme na Seznam Festu už v sobotu 6. června od 18.30 v Garbe Holešovice. Registrujte se na seznamfest.cz a my se na vás už fest těšíme.
11: 买一件漂亮的 T 恤，条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
12: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
13: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
14: Hudba na prvním místě.

0: Robin a Dopamin na Express FM. Britové dali dohromady 35 příjmení, které jeho nositelé by mohli být v podstatě přímými potomky nějaké královské rodiny a mohli být svým způsobem i slavní, kdyby chtěli, kdyby se přihlásili o svoje majetky.
1: Ano.
0: A dali tedy ta příjmení, kdo se třeba jmenuje Astley, jako třeba Rick Astley, ten se zpěvák, tak možná, že si myslí, Astley on jako není jako třeba i bohatej, nebo má nějaký královský předky. Jo. Pak tam jsou třeba Gray, FitzAlan, Courtney, Russell, Cavendish, Talbot, Spencer samozřejmě, Romanovci, a pak tam je třeba The Medici, Bruce, York, a tady už se samozřejmě dostáváme k tomu vrcholu, že jo, Bourbon, taky Stuartovci, Tudorovci a Windsor. Takže kdokoliv tohoto jména by se v podstatě mohl ucházet o nějaký ten titul a mohl by třeba samozřejmě také se jako přiblížit k těm královským rodinám a k těmhle svým rodům. Oni to všechno dávali dohromady na základě toho, že spousta rodin i těch slavných se potom následně odtrhla nebo byly odtrhnuti a věnovali se vlastním nějakým jako pracem a přestali být jako nějaký ty hrabata a tak dále. Vůbec si na tom jako nepotrpěli a třeba přes pátý nějaký koleno nakonec zjistili, že už je to, že buď to je to nezajímá, protože už mají svoje vlastní životy, nebo naopak přes pátý koleno je to může zajímat, že by vlastně mohli být příbuzný k té královské rodině a vůbec k téhle z té honoraci.
1: Tak jsem se koukala, nikdo od nás nemá to příjmení.
0: Ne, ani jakože tam není ani Barbara?
1: Ne.
0: Ne. Nejblíž tam je ten Bourbon, Barbaře. Mm-hmm. No, já tam taky nejsem a ani tam není Hači, ani nikdo jiný. Takže hold, takhle, nás se to samozřejmě netýká, ale je zajímavý, že se tomhle tomu věnují, že prostě můžou být lidé s těmito příjmeními a mohli by být potomky evropské královské rodiny.
1: Ani s Genovie mi nenapsali.
0: Ne?
1: Ne. Tak jako furt čekám na ten dopis z Bradavic, taky nic. Takže ani Bradavice, sakra, ani Genovie. Ani teda nebudu tady britská princezna.
0: Ale ty budeš ta naše. Ty jsi ta naše královna.
1: Já jsem princezna lidských uší.
0: Ano.

0: Express.
1: Dopravní servis.
2: Děje se toho hodně na silnicích, pozor si dejte, pokud jedete v tuto chvíli u Slaného na 16. u Žižic je dopravní nehoda osobáku a nákladňáku, v Plzni komplikace v Račické, ale také pokud jedete přes Nýřany, i tam se potkáte s nějakou tou dopravní nehodou. Mrkneme se ještě také třeba k Brnu, jak to tam vypadá v tuto chvíli. Nemáme na první dobrou hlášenou žádnou dopravní nehodu, ale co není, může být.
3: FM. Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
4: Haló, volám do pořadu Zvuková hádanka. Poznáte, co je tohle?
3: Tak to vím přesně. Dochází ti opalovák. Kup si nový z Alza+. Díky doručení zdarma a slevám ušetříš pokaždé, když nakoupíš. Od kosmetiky po elektroniku na alza.cz.

0: Navštivte výstavu v Galerii Kooperativy, která skládá poctu jednomu z nejlepších českých krajinářů, Otakaru Nejedlému. Představí se vám více než 100 stěžejních děl tohoto výjimečného autora a jeho žáků. Vstup je zdarma. V Galerii Kooperativy.
1: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90 a Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
3: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
4: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
3: A tak to bude drahé.
4: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
8: Košín se vrací. 11. června Prague Open Air, Areál 7. Jediný letošní Open Air koncert v Česku. Košín. Silná energie a nezapomenutelný večer s uhrančivým hlasem Sean Evans, který vás znovu dostane. Lístky na Ticketlife.cz. Děti do 10 let v doprovodu zdarma.
9: Léto začíná na zámku v Roztokách. Rodinný festival Léto na zámku s programem plného nevšedních zážitků pro malé i velké návštěvníky. Koncerty, workshopy, procházky z garden party, ale i večerní stand-up komedy. Přijďte si užít začátek léta do zámeckého parku v Roztokách o víkendu 12. a 13. června. V pátek koncert Fast Food Orchestra. V sobotu celodenní program završený kultovní českou stand-up comedy show Na stojáka. Kompletní program a víc info na webu středočeskemuzeum.cz.
10: Trápí vás plíseň nehtů? Schováváte ruce nebo nohy před pohledy okolí? Je vám trapně? Abicin. Pryskyřicový lak na plísně nehtů. Aplikujte na poškozené nehty dvakrát týdně a zbavte se jí. K dostání v lékárnách i na internetu. Abicin 30% pryskyřicový lak je zdravotnický prostředek. Čtěte pozorně příbalový leták.
11: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300.
12: Potisk, dárky, byla byl CZ
13: Express.
14: Music first.
13: Express FM.

see your eyes in the air real quick.

0: Joy and Animals, Ezra Collective a Stush, Joy This One. 9.48. Ahoj Míšo. Čekaj, já ti zapnu mikrofon, to je lepší hnedka. Nevím, proč na to zapomínám.
1: Ahoj.
0: Ahoj. Prosím tě, babu se zamyslela.
2: Bolelo.
0: Ale vymyslela, že když jsou všelijaký ty Miss, aha, a že je Miss Universe, jak by vypadalo takové jako competition, kdyby byly i jako Miss skutečně někde z vesmíru, jak by asi tak měla vypadat taková Miss jako...
1: Opravdu Universe, víš, jako protože universe. Teď je to nefér. Miss Universe je teď jenom z planety Země. Není z jiných zemí, uh-huh, vesmíru. Tak jak si myslíš, že by dopadla Miss Universe, kdyby tam opravdu byly i holky z vesmíru? Jako mimozemšťanky.
3: Holky z vesmíru, vy počítáte s tím, že to budou holky teda?
1: No jasně, my jsme to tady taky rozebírali, že samozřejmě jako nakonec jsme se uchylili k tomuhle, že to bude něco jako holky. Že jsme jako pominuli, že by se jenom dělili nebo něco takového. Řekli jsme si, že sice můžou mít třeba chapadla,
0: ano,
1: ale že jsou to jako holky a kluci. A kluci jsou nomé Mr. of the Universe a holky jsou Miss.
0: Jo. Okay. Tady samozřejmě jsme také vyzývali naše posluchače, ty přemýšlej, vyzývali jsme naše posluchače a všichni jako, nebo většinou vesměs nabízeli takové ty mimozemšťany, kteří vypadali jako lidi. A to my jsme jako úplně nechtěli.
1: Jo. Prostě vůbec ještě nejsme tak daleko. Jo, jediný Václav.
0: Já jsem navrhoval, že jo,
1: s
0: Avatar.
1: Jo, okay.
0: Může být.
1: Jo.
0: Nebo ale taky ten mimozemšťan může vypadat jako predátor filmovej.
3: No, to ale si představuju spíš
0: Nebo vetřelec, že jo.
3: Něco takového bych
1: to
3: dělala.
1: A hlasovala bys pro něj v porotě pro nejvíc sexy muže?
3: Muže?
1: No, jako nejvíc sexy muže univerza.
3: Záleží, jaký by měl jako kvality.
1: No měl by břišáky. Měl by sice tu hnusnou tlamu.
3: Je takhle.
0: Ale byl by silnej a možná třeba by byl šikovnej.
1: No.
3: Záleží prostě na spoustě fyzických aspektů, že jo. Tam jako pokud máme vybírat toho největšího samce nebo samici toho celého vesmíru, tak pokud by to byla žena, tak se díváme samozřejmě i na fyzické přednosti, jak to má daný.
0: No ale jaký to jsou právě?
1: No ale co jsou ty přednosti? Chápeš? Jsou to jako, že třeba délka chapa, že by třeba někdo přijel s chapadlama.
3: U mužů,
1: nebo
3: ano.
1: Kdyby měla růžky. Ano, u mužů teda chapadla tě zajímají.
3: Ne.
0: Takže chlapi, pokud a máte velký chapadla.
1: Ano. Přihlaste se do Mr. Universe.
3: No. A už
1: na Michala Tečka. Tumová zavináč expressfm.cz.
0: To je casting.
1: A chtěl bych, aby měl ty chapadla jako místo rukou, nohou, anebo takovýho Zoidberga jako místo pusy, že by měl chapadla. Nebo takový nějaký jako...
3: Tohle to mě ani nenapadlo.
1: Že by tě škádlil tady nějakýma Zoidbergama.
0: No ale třeba jako vesmírná holka by mohla být jako z Duny, že jo? Ten červ, takový ten... Víš, jak to vypadá? Tak trošku jako...
1: Ano. To bude mít taky.
3: No, tak máme vítěze. Máme chapadláče a červa z Duny.
0: V tomto případě červice.
3: Červice, no.
1: Červice taková, jo.
3: Korunku, na, gratulujem.
0: Šerpu, jak to bude šerpovat, tak jo, červa.
1: No právě, dáš mu to takhle jakoby do kolečka, anebo jí to dáš takhle přes tu díru vepředu.
0: Hele, co by taková a co by taková mis měla potom dostat, jako když vyhraje? Dostane 2+1 někde na Pankráci, nebo?
1: No tak asi dostane nějaký meziplanetární palivo, ne? Nebo nějakou raketu na rok, většinou dostávají taky to auto na rok. Takže dostane...
3: raketu na rok.
0: Takže ona si jen tak mimochodem přiletí? Z toho vesmíru nepotřebuje ani auto a my budeme dávat auto?
1: No ne, tak to zaplatí samozřejmě ta organizace, která na té jejich planetě drží licenci na Miss Universe. To mají snad tam nějaký sponzory, ne?
0: Teď snad to kapla.
1: Snad tam mají třeba nějakou kukukulu, která jim to zaplatí. Nebo tak já nevím, taky musíš hydratovat ty chapadla a to, že jo, to není jen tak se o to starat.
3: Jo, skincare musí
1: Nebo co, když máš nějaký tady výrůstky, prostě tam se ti může něco dít, to si musíš podle mě všechno hydratovat.
0: Jo, myslíš, že by šlo jako...
1: Nebo odsávat naopak, já nevím.
0: A byly by povolený právě tenhle ty jako kosmetický úpravy, nebo by to bylo...
1: Jako, že by třeba ten červ jako by měl nějak speciálně upravenou tu díru, aby jako byla hezčí, jo. No. Takhle, každopádně by měla mít za sponzora rozhodně někoho, kdo se stará třeba o dírovou hygienu, ale myslím jako mezizubní, že by si tam třeba, víš, něco čistila.
0: No, tak pojďme o to. No, co jsme to pěkně zakončili, víš? Jak jsme zahájili, tak jsme to i zakončili.
1: Máš o čem přemýšlet.
3: Děkuju.
0: Nemáš zač. Takže,
1: takže... Ta už myslí jenom na ty chapadla.
3: Já už jsem úplně mimo. Express ráno. Express ráno.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Průměrná doba, kterou Češi každý týden stráví v práci, se postupně zkracuje. V minulém roce to bylo 37,5 hodiny. Za 10 let klesla téměř o hodinu a tři čtvrtě. Stále však podle Evropského statistického úřadu Eurostat odpracují více než Němci, Rakušané či Francouzi, a to poměrně výrazně. Estonské a lotyšské úřady vydaly dnes ráno varování před možným nebezpečím dronů. Informovala o tom pobaltská média. Ukrajina v noci na středu útočila na ruskou Leningradskou oblast, která sousedí s Estonskem. Při úderu zasáhla ropné překladiště v Petrohradu. Tomáš Hertl rozhodl v prvním finálovém utkání NHL o výhře hokejistů Vegas 5-4 na ledě Karoliny. Český útočník skóroval v 57. minutě a připsal si čtvrtý gól v letošním playoff. A dneska bude zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami, ojediněle i bouřkami. Nejvyšší teploty 16 až 20 stupňů Celsia. Je 10 hodin a zdraví vás Míša.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Krásné středeční dopoledne, u kterého vás vítá Míša Tůmová. Tohle to byl Somber Potential na Express FM. Já jsem se tu včera loučila fun factem, že více snů po probuzení si pamatujete, pokud tu noc špatně spíte, nebo pokud se několikrát probouzíte za tu noc, takže je větší šance, že si ty sny budete pak pamatovat. A já jsem to hnedka chtěla otestovat, ne, že by se to dalo nějak ovlivnit, ale včera jsem teda padla za vlast. Úplně jsem spala celou noc a v noci jsem se skoro nebudila, ale k ránu to přišlo, protože někdy, já nevím, od 6:30 jsem se tak nějak budila po 10-15 minutách jako pravidelně. Je to možná i tím, že jsem si odkládala budík, ale vždycky jsem mezi tím usnula, fakt se mi to povedlo a vždycky těch 10 minut se mi zdál nějaký sen a pak jsem zase usnula a on zase pokračoval a takhle jsem v tom jela a když jsem pak už jako opravdu stávala, tak jsem si ho opravdu pamatovala a vím, že byl hrozně divnej, jenomže pak prostě, když už jsem jela sem do studia, tak už zase plná hlava jiných věcí, takže jsem ho stihla zapomenout, takže vlastně takhle. Ale myslím si, že teda na tom něco bude, že to, co jsem včera říkala, že pokud se v noci probouzíte, tak tím spíš si vybavíte obsah těch snů, takže to bude pravda. A když už jsme u těch snů, tak to můžeme rovnou nakopnout s tou nejlepší věcí a to jsou Eurythmics, Sweet Dreams Are Made of This.

0: Posloucháte Express FM, tohleto je Danny L. Harrell a čerstvě vdaná paní Dua Lipa, která si naštěstí neměnila jméno ani příjmení kvůli tomu. Za chvilku nejhranější song týdne, anebo Chris Melinček.
1: Hledáte místo, kde se historie potkává se zážitkem? Jindřišská věž v samém srdci Prahy. Vyhlídka s jedinečným výhledem na město. Expozice o Jindřišské věži a pražských věžích. Galerie. Netradiční prostor pro váš večírek, kulturní akci či svatbu. Jindřišská věž. 10 pater kultury, zábavy a odpočinku v centru Prahy. jindřišskavěž.cz.
2: Tak jak asi proběhlo hlídání od hlídání dětí CZ?
3: Mami!
2: Tak co jste dneska s tetou vyváděli?
3: Vystřihovali jsme slona.
2: Vystřihovali.
3: Pak jsme šli s Bobinou ven a skákali jsme přes panáka.
4: Hlídání dětí CZ. Starost o to nejcennější a čas pro vás.
5: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
6: Jedinečná nabídka v Tetě. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Řasenky, make-up, rtěnky a další. Nebo objevte zubní pasty Elmex za jedinečných 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
7: Košín se vrací. 11. června, Prague Open Air, Areál 7. Jediný letošní Open Air koncert v Česku. Košín. Silná energie a nezapomenutelný večer s uhrančivým hlasem Sean Evans, který vás znovu dostane. Lístky na Ticketlife.cz. Děti do 10 let v doprovodu zdarma.
8: Trápí vás plíseň nehtů? Schováváte ruce nebo nohy před pohledy okolí? Je vám trapně? Abicin. Pryskyřicový lak na plísně nehtů. Aplikujte na poškozené nehty dvakrát týdně a zbavte se jí. K dostání v lékárnách i na internetu. Abicin 30% pryskyřicový lak je zdravotnický prostředek. Čtěte pozorně příbalový leták.
9: Od 1. června je v Metropoli Zličín
10: Ninja Park!
9: Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
11: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skillball a fůra dalšího.
9: A 5. června od 2 hodin velké slavnostní otevření. Čeká vás den plný hudby a zábavy. Přijďte si zaspívat s oblíbenou dvojicí Karol a Kvído.
11: Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
12: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
13: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
12: Těšíme se na vás.
14: Podnikám a potřebuju půjčit. Ale banky na mě kašlou.
15: Řešení je úvěr od Acema.
14: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
15: Acema. Jde to i bez banky.
16: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, trička, bilabel, CZ.
17: Hudba na prvním místě.
18: Express FM.

Posloucháte Express FM, tohleto je Chris Melinchak, což je 36-letý americký producent. Jeho o něco mladší kolegyně, která je momentálně asi na svém píku, tak to je Chapel Roan, je 28 a ona udělala takový radikální krok a kompletně smazala ze svého telefonu všechny sociální sítě. A pozor, ne účty, ale ty aplikace. V rozhovoru přiznala, že číst komentáře pod svými příspěvky bylo pro ní už psychicky neúnosný. Svět online platform přirovnala k divokýmu hurikánu, ze kterého je nejlepší prostě utíct a jít dál. Chapel zároveň s pokorou uznala, že je v extrémně privilegované pozici. Její kariéra je teďka tak rozjetá, že si absenci na internetu může dovolit, aniž by to ohrozilo její úspěch. No, tak samozřejmě, protože jí se o ty sítě snad, předpokládám, budou starat její lidi, takže ona tam vlastně vůbec nemusí. Zároveň se ale uvědomuje, že začínající muzikanti takovýhle štěstí nemají, protože jsou na algoritmech a online propagaci existenčně závislí, což pro ně může být dost bezúvazný a frustrující. Já jsem upřímně zvědavá, jak dlouho to dá. Ne, že bych jí nevěřila, ale přece jenom je jí 28 a pokud chce zůstat tak nějak jako v obraze i v kontaktu a relevantní, tak to bez těch sítí jde prostě poměrně těžko.

0: cítím teď.
1: Něco, něco, noční plán na Express FM. Já mám takovej lehký krátkodobý obsese vždycky něčím. Že třeba jednu dobu sleduju nejvíc seriály, pak zase třeba filmy, pak poslouchám audioknihy, ale nemívám v uvozovkách rozpracovaných takhle víc věcí z různých médií. Vždycky jedu jenom v tom jednom. No a teďka mám posledních pár dní éru YouTube. A já jsem žila v tom, že toho kvalitního obsahu v češtině tam jako moc není. Protože na YouTube jsem se nejvíc koukala asi v pubertě, si myslím, a pak jsem dlouho to moc jako nezapínala. Ale nějakým algoritmem a proklikama jsem se dostala na kanál Seriálové návraty. A to je série, za kterou stojí Filip Nesládek, která se ohlíží za slavnými českými televizními pořady a seriály, na který jsme se dívali a který do značné formy ovlivňovaly naší společnost. Má tam hezky zpracovaný seriál Hospoda, Rozpaky kuchaře Svatopluka, Četnické humoresky, Nemocnice na kraji města, pořad Teletele, nebo teďka dva týdny zpátky tam přibylo Rande, co moderoval Slávek Boura a Markéta Majerová. A vždycky vezme ty hlavní protagonisty a ty lidi, kteří za těmito seriály a pořady stáli, a nechá je vyprávět o tom, jak se to točilo a jaký to bylo a je to prostříhaný těma ukázkama z toho. A strašně mě to chytlo, až se mi nechtělo jít včera ani spát. Seriálové návraty se to jmenuje. Doporučuju. A když jsme u těch návratů, tak tu máme i jeden hudební návrat britské zpěvačky, která už je na tom po svojí zdravotní pauze lépe, což je jedině dobře, a je to Lola Young.

0: Sezóna výletu je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
2: Express. Express. Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než 1000 pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
1: Express FM. Ecoraster. Německá kvalita s garancí dlouhé životnosti. Odolná a stabilní dlažba pro parkoviště, cesty i zahrady. Vydrží extrémní zátěž a přitom je šetrná k přírodě. Ecoraster. Pevné řešení pro každou plochu. Více na ecoraster.cz.
3: Hele, a kdy už bude miminko? Otázka, ze které vám už začíná cukat v oku. Hlídáte si ovulaci, zdravě jíte, zkoušíte všechno, ale někdy to prostě samo nejde.
4: V Pronatalu vám pomůžeme zjistit proč. Objednejte se na bezplatnou konzultaci na www.pronatal.cz.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: Hala, Monkey Business oslaví 26. narozeniny.
8: A kdy to bude?
7: 23.7.
8: A kde to bude?
7: V areálu A7 v Olešovicích.
8: A kde si můžu koupit lístky?
7: Předprodej na Go Out, tak tam šupají.
9: Léto začíná na zámku v Roztokách. Rodinný festival Léto na zámku s programem plného nevšedních zážitků pro malé i velké návštěvníky. Koncerty, workshopy, procházky z garden party, ale i večerní stand-up komedy. Přijďte si užít začátek léta do zámeckého parku v Roztokách o víkendu 12. a 13. června. V pátek koncert Fast Food Orchestra. V sobotu celodenní program završený kultovní českou stand-up komedy show Na stojáka. Kompletní program a víc info na webu Středočeské muzeum CZ.
10: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
11: 买一件漂亮的T恤，条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
12: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s**ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
13: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek CZ. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Music. First.
2: Express FM.

Tak na tuhle kapelu já bych chtěla hrozně jít. Tohle to byly Tudor Cinema Club, Are We Ready na Express FM. Teď jdem ale do filmového světa. Herečka Sophie Turner potvrdila, že s rolí Lara Croft v chystaný seriálový adaptaci herního hitu Tomb Raider počítá na hodně dlouho. První série se momentálně natáčí a na streamovací platformě Amazon Prime Video se objeví ještě koncem letošního roku. Sophie řekla, že seriálový formát je pro ní ideální, protože miluje možnost rozvíjet postavu v průběhu několika let. Ostatně vyrostla na Hře o trůny, kde stvárnila Sansu, takže je na obrovský produkce zvyklá. Nová Lara Croft navíc podle ní rozhodně nebude jenom taková ta prvoplánová sexy kráska, jak tomu bylo v minulosti. Scénář totiž píše Phoebe Waller-Bridge, což je autorka oceňovaného seriálu Potvora, a.k.a. Fleabag, která chce ukázat hlavně Larinu nekompromisní schopnost jít si za svým, inteligenci a vášeň pro historii. Sophie navíc s úsměvem dodala, že charakter postavy je úplným opakem její vlastní osobnosti. Sama totiž bojuje s ADHD a u ničeho neudrží pozornost. No, tak věřím, že jako Lara si to vyzkouší, jaký to je se do něčeho zakousnout a nepustit a jít si prostě za svým a že to bude hrozně fajn. Express FM.

0: rychlý přehled zpráv.
1: Téměř 3/5 příjemců dosavadních dávek po přepočtu na superdávku klesá podpora. Vyplývá to z analýzy Ministerstva práce z údajů 155 tisíc domácností. Prozkoumání dat 128 tisíc domácností pak ukázalo, že pětině z nich po odečtení nákladů na bydlení nezůstává z příjmu i se superdávkou ani životní minimum. Mezinárodní letiště v Kuvajtu zasáhl íránský dronový a raketový útok. Několik lidí utrpělo zranění a musel být přerušen provoz, píší agentury Reuters a AFP. Očekávané letní posilování zahájili fotbalisté Zbrojovky, kteří se po 3 letech vrací do nejvyšší soutěže. Jejich první oznámenou akvizicí se stal útočník Daniel Vašulín, který přestoupil z Plzně a v Brně podepsal víceletý kontrakt. A dneska bude zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami, ojediněle i bouřkami. Nejvyšší teploty 16 až 20 stupňů Celsia. Tohle byly zprávy v 11, které následují Chemical Brothers.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

nejstarších kapel hudební historie. Vydání písničky si navíc načasovali velice ironicky, a to přímo na oslavě stříbrného jubilea královny Alžběty II. Proč ironicky? No, protože frontman Johnny Rotten se v textu do monarchie opřel tak drsně, že skladbu okamžitě zakázala britská stanice BBC. I přes plošnej zákaz v rádiích se ale single vyškrábal na druhý místo britské hitparády a stal se symbolem rebelie mladý generace, která měla pocit, že nemá žádnou budoucnost. Samotný autor John Lydon s odstupem času vysvětlil, že takovej text člověk nenapíše proto, že by Angličany nenáviděl, ale naopak proto, že je miluje a má plný zuby toho, jak špatně se s nima zachází. No a my si tuhletu rebelii teďka pustíme. Sex Pistols, God Save the Queen.

0: Byla jsem hotová ani ne za minutu. Takovou rychlost jsem už dlouho nezažila. A nejlepší je, že mě z něj vůbec nebolí ruce. Miluju svůj nový fén Rowenta Maestria for You. Je lehký, super výkonný a navíc se přizpůsobí mým vlasům. Pecka. Rowenta. Chytrý styling bez starostí.
1: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
2: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
3: Aha.
2: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
3: A co SSB?
2: SSB? Co je SSB?
3: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
2: A to je nějaká nová investice?
3: To je stavební spoření od Buřinky.
2: Aha, a kde se to dá stáhnout?
3: No normálně v Georgii.
4: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
5: Máme pod palcem celou Prahu. Nestrácejte čas v dopravě. Richard Express vám do hodiny doveze elektro do Holešovic, na Letnou i Vinohrady z prodejny rovnou k vašim dveřím. Nakupte jednoduše online a doručení nechte na nás. Datart, váš rychlý elektrospecialista.
6: Moon Club, ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club, Dlouhá 26.
7: Potisk, dárky, Bilabil, CZ.
8: Nenechte si ujít výprodej Visku plný skvělých nabídek. Sleva až 65% na výrobky pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Visk, Scandinavian Sleeping and Living. Express FM.
9: Hudba na prvním místě.

Sony Fodera, Crystal, My Lovin na Express FM. Před námi je britská ikona Charlie XCX, která vydala teďka novinku s názvem SS26. No ale co to je? Souvisí to s říší módy. Jo, ten název odkazuje na módní sezónu Spring Summer 2026, čili jaro-léto 2026 a celou skladbu Charlie nahrála loni v říjnu přímo v centru dění během pařížského týdne módy. Textově to má ale trošku větší hloubku, než byste asi čekali. Charlie v textu používá neúprostný cyklus módního průmyslu jako metaforu pro konec civilizace. V ní pochoduje sebevědomě lidstvo v drahých botách po přehlídkovém mole přímo do propasti a tváří se, že ty plameny na konci mola nevidí. V refrénu pak zpívá o tom, že nás nezachrání ani móda, ani film a dokonce ani hudba. V tracku teda nešetří ani sama sebe a vrací se ke svýmu virálnímu tweetu o Kamale Harris anebo ke svýmu indickému původu. Ukazuje totiž, jak snadno se dneska z osobní identity stává jenom marketingový produkt. Tohle je SS26.

0: John Sameta, Julia Wolf, With Me na Express FM. Fenomén českých obrazovek, seriál Ulice, pomalu uzavírá svoji 21. sezónu a chystá se na tu 22., která začne na konci prázdnin. O Ulici si v Express Star bude dneska kolega Michal povídat se scenáristkou Evou Taubrovou a hercem Lukášem Rousem. Ptal se i na to, jak zodpovědně se věnují aktuálním tématům.
1: Ano, snažíme se být hodně zodpovědní v tomhle ohledu. Máme vždycky na všechno poradce a všechny vlastně informace, které tam zaznívají, tak jsou třikrát ověřený. A tu zodpovědnost si uvědomujeme a pro mě to byla i taková jako zajímavá zkušenost, když jsem tam přicházela v tom roce 2012, tak moje první linka byla o HIV pozitivní osoby a hrozně mě překvapilo, že na soukromé televizi jsem se setkala vlastně hned první den s tímhle postojem. Můžeme tehdy kreativní producent, tady to byl Michal Reitler, říkal, no já mám dojem, že bychom touhle linkou mohli mnoha lidem pomoct. A takhle to vnímám vlastně do dneška.
0: Celý rozhovor si můžete naladit už dnes večer v 7 hodin tady na Expressu, nebo už ho teď najdete na našem webu expressfm.cz.

0: vyndat, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A slunečnicový olej Gustona, litr s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
6: Přestaňte dělat marmelády z cukru. Dělejte je z ovoce. S Fun želírovací směsí připravíte domácí marmeládu až s 90% obsahem ovoce. Jednoduše a s minimem cukru. Objednejte na fansladidla.cz a využijte slevu 15% s kódem RADIO 15. Nahraďte cukr ovocem.
7: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
8: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
7: Těšíme se na vás.
9: Hudba na prvním místě.
0: Express FM.

0: Express. Express. Express. Hudební zprávy.
1: Music News. Akci Freedom 250, která připomíná založení Spojených států, opustilo další jméno. Polovina Milli Vanilli, ta živá, Rob Morven, se rozhodl, že i on nebude participovat na akci, kterou pořádá MAGA. Přitom mu jeho agent řekl, že je to akce apolitická. Ale protože jako první odřekl účast Young MC a jemu to začalo být podezřelé, padlo toto rozhodnutí. Kdo zůstává, je jiná Vanilla. Vanilla Ice. Ten se nechal slyšet, že mu je jedno, pro koho bude vystupovat. Klidně i pro Putina. Tak uvidíme, co zbude z oficiálního programu. Kultovní Cadillac Coupé Devil z roku 1968, který se objevil v hitu Justina Biebera z roku 2021 Peaches, se oficiálně dostává na aukce a nabízí fanouškům a sběratelům automobilu šanci vlastnit kus moderní historie popkultury. Pod kapotou je klasická V8 a nemá najeto víc jak 50 000 kiláků. Premiéru má za sebou dokufilm 30 roků for People režisérky Karolíny Lukáškové. Je to její první film, ale jinak stojí za podcasty Chumelenice nebo Keci a politika. Dokument je o pozadí toho, jak před 30 lety vznikl festival, který Michal Tomes a Petr Forst chtěli přivést hudbu tehdy do Českého Brodu. Je to o backstage a všem, co stojí uspořádat respektovaný festival. 30 roků for People se bude 12. června promítat přímo na festivalu a o den později na ČT Art a v i vysílání.
0: Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: 19-letý Martin Vítek, obžalovaný z loňské vraždy 31-letého muže v Dlouhé Loučce na Olomoucku, dnes u soudu prohlásil vinu a soudce ji přijal. Muže bodl do krku v opuštěném starém kravíně. Podle kriminalistů si vraždu detailně dopředu připravoval. Mladíkovi, který plnoletosti dosáhl těsně před činem, hrozí 12 až 20 let vězení. Žalobce mu navrhl 17 let. Generální tajemník Severoatlantické aliance Mark Rutte dnes přicestoval na neohlášenou návštěvu Kyjeva. Provázejí ho velvyslanci členských zemí z bruselského ústředí NATO, napsala agentura DPA s odvoláním na Rutteho mluvčí, která s odvoláním na bezpečnostní důvody odmítla upřesnit program. Na čtvrtečním mítingu atletické diamantové ligy v Římě budou závodit 4 čeští atleti, včetně halové mistryně světa v běhu na 400 metrů Lourdes Gloria Manuel. Vedle ní vstoupí do venkovní sezóny také tyčkařka Amálie Švábíková. Další start v sezóně čeká oštěpaře Jakuba Vadlejcha a výškaře Jana Štefelu. A co se týká počasí, tak dneska bude zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přehánkami, ojediněle i bouřkami. Nejvyšší teploty 16 až 20 stupňů Celsia. Je poledne a jsme v poslední hodince mýho programu. Ještě jednou vás zdraví Míša.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Muna, Dancing on the Wall na Express FM krátce popolední. Já jsem se potřebovala objednat poprvé v životě na kožní, jo. Tak jsem se ptala kamarádky, jestli má nějakýho doktora na doporučení. Jsem potřeba nechat zkontrolovat pihu, protože mě prostě děsí. Já si o ní zadrhávám řetízkem a nevím, potřebovala jsem to zkontrolovat, abych měla klid v duši. No a kámoška mi doporučila jednu lékařku, nebo vyloženě kliniku a bylo dobrý, že já jsem vzhledem k tomu, jaký jsem introvert, tak jsem ocenila, že se tam člověk nemusí objednávat telefonicky, ale stačí prostě přes formulář a přes, že se tam člověk vybere přes ten online kalendář to datum a ten čas a tak. Už e-mailem, když jsem se tam zaregistrovala, tak mi přišel mail s upozorněním na registrační poplatek 1000 korun. Což jako tam nebylo ani napsaný za co a na webových stránkách to měli na jedné stránce uvedený, že ten poplatek chtějí a při prokliku na jednu z podstránek zase, že se to jako platit nemusí. No tak jsem se o tom něco zjišťovala a opravdu se nějaký registrační poplatky platit nemusí. Jenže vy si pak řeknete, no tak si ke mně napíšou černý puntík a nebudou se u mě starat pečlivě a tak, takže jsem z toho byla taková rozčarovaná, protože jsem nevěděla, co mám dělat. No a jedním z důvodů teda, proč jsem se tam objednala, bylo i to, že jsem introvert a že tam nemusím volat. Introvert level 3000, jeden pán dosáhl ještě vyšší úrovně introvertství, protože když já jsem tam přišla, tak se hádal s recepční, že už tam sedí 20 minut a proč už není na řadě. No a paní recepční mu řekla, že se jí nenahlásil, nedal jí kartičku pojištěnce, takže jak má vědět, že tam sedí. A on říkal, ale já jsem si domluvil přesný čas, máme to potvrzený v e-mailu, máte to v kalendáři, tak asi víte, že tady jsem a že mám jít ve 13.30 do ordinace. Tak to bylo trochu nešťastný. Trošku tam po sobě štěkali a pán pak naštvaně odešel. No, pokračování za chvilku, protože jsem se nedostala k tomu, k té hlavní pointě. Teďka hudba. Georgia, Start It Out.

0: Kiss Sabian, Great Pretender na Express FM, kde nám za chvilku zaspívá taky Nia Archives, a nebo si připomeneme, jak zní nový Gorillaz.
1: Jednou tohle chcete slyšet. Teď si ale ještě chcete užívat život naplno. Cestovat, budovat kariéru. Za pár let ale může být pozdě. Myslete na svou budoucnost a nechte si zamrazit vajíčka. Třeba i na splátky. Objednejte se na www.pronatal.cz.
2: Švandovo divadlo na Smíchově uvádí
3: původní komedii z divadelního prostředí
2: Smrt mu sluší. Největší divadelní událost od přeletu rakve nad Národním divadlem.
3: V hlavních rolích
2: Michal Dlouhý
3: a Kamil Halbich.
2: Smrt mu sluší
3: ve Švandově divadle.
4: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90. A Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
5: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
6: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
5: A tak to bude drahé.
6: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
7: Seznam slaví 30. narozeniny a nebude jen dort, ale rovnou celý festival. Přijďte s rodinou už od 12 hodin. Čeká vás Kašpárek v rohlíku, Leny, živé podcasty, aktivity pro děti a dobré jídlo a pití. Tak se vidíme na Seznam Festu v sobotu 6. června v pražské Garbe Holešovice. Registrace vstupenek už teď na seznamfest.cz. A my se na vás už fest těšíme.
8: 每一件漂亮的T恤条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
9: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s**ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
10: Express. Music first. Express FM.

Tohle byly Gorilla sa Sparks, The Happy Dictator na Express FM, kde jsem před chvilkou říkala svoje potíže s tím, jak jsem šla poprvé k nějakému novému lékaři. No a šla jsem tam s tím, že ten jejich registrační poplatek prostě platit nebudu. A když jsem tam pak přišla, tak se tam hádal ten pán. Tak když jsem to viděla, tak mě ta moje bojovná nálada začala trochu opouštět, protože prostě jsem nechtěla těm recepčním dělat další problémy. A oni tam měli ceduly, že ta tisícovka, ten registrační poplatek, se platí každý rok. Jo, a je to za to, že vám přijde SMS-kou upozornění na blížící se kontrolu a že je to vlastně i za e-mailovou komunikaci. No prostě úplnej bullshit. Přišla jsem na tu recepci a recepční říká, dejte mi kartičku pojišťovny a zaplaťte registrační poplatek 1000 korun. Prostě úplně automaticky to takhle řekla a já jak blbec, protože jsem jim nechtěla tam se s nima dohadovat, tak jsem ani necekla. Pak jsem se sedla v čekárně, no a hned po mně tam přišel kluk, který jim řekl, že četl, že je to dobrovolný a že to platit nebude a recepční, OK, v pohodě, platit to nemusíte. Já jsem se hodně plácla do čela a hodně jsem na ně vrhla takovej pohled, jakože děláte si srandu, ale mohla jsem se za to samozřejmě sama, že jo, protože prostě líná huba holí neštěstí a tak dále, no. Takže pak jsem se o tom bavila s kámoškou a ona říká, potřebuješ trénovat asertivitu a musíš se naučit dostávat do konfliktu, abys je uměla líp zvládat. A upřímně, já si radši nechám přejet nohu bagrem, než se dostávat do takovejhle situací, protože je mi to strašně nepříjemný. Přeju si klid a mír samozřejmě. Pač jsem Queen of Peace, jak tady zpívají Florence and the Machine. Právě teď.

Magnetic Man a Angela Hante, I Need Air na Express FM. Dneska tady máme takový zajímavý výročí. Je to totiž 7 let, co se Jay-Z podle magazínu Forbes dostal na seznam miliardářů. A je tak vůbec prvním rapperem, kterýmu se to kdy podařilo. Podstatnou část jeho majetku, 310 milionů dolarů, mu vygeneroval 50% podíl ve vinařství Armand de Brignac, produkujícím jedno z nejlepších šampaňský. To bych si taky nechala líbit. A mimo jiné vlastní rozsáhlou síť nemovitostí a podíly v mnoha dalších společnostech, vede investiční fond Marcy Venture Partners, zaměřený na rané investice do firem jako Oatly nebo SpaceX. Je taky známý jako velmi raný a úspěšný investor do platformy Uber. Je zakladatelem a předsedou mediální a zábavní agentury Rock Nation, která zastupuje špičkový sportovce a hudebníky, a taky spoluvlastní hudební streamovací službu Tidal. Zkrátka businessman, který se fakt umí otáčet. Pokud vás zajímají další výročí z hudebního světa, který se k dnešku vážou, tak mrkněte na náš web expressfm.cz do kalendáře. Tohle to je Jay-Z a jeden z výraznějších tracků jeho hudební kariéry, Hard Knock Life z roku 1998.

0: Sezóna výletu je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
2: Express. Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
3: Express FM. O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
4: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
5: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
4: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
5: Co si vezmu na sebe?
4: Zalando.
6: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankkarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
10: V Jisku právě začíná výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký výběr výrobků pro váš domov i zahradu. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
11: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želví zahrady.
12: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
11: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
13: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabel, bilabel, bilabel, CZ.
2: Express FM.

Dominik Fike, Baby Doll. Krátce před jednou na Express FM a to, že se blíží ta jedna odpoledne, znamená jediné a to je fun fact nakonec. Věděli jste, že mravence můžete cítit jako jejich pach? Mnoho druhů mravenců uvolňuje silně vonící látky, když jsou rozlobený, ohrožený nebo když je někdo rozmačká. Mravenci rodu Trapjaw vydávají čokoládovou vůni, když jsou rozlobený, zatímco mravenci rodu Citronella dostali svoje jméno podle citronové vůně, kterou vylučují. To je docela cool. Nevím teda, jaký to má evoluční význam, ale můžete se zamyslet, jakou vůni byste měli třeba vy, kdyby vás někdo naštval, nebo to by bylo vtipný. Já jsem nad tím přemýšlela a asi by to u mě byla vůně slanýho karamelu. Jakoby, aby to bylo trochu sladký, ale zároveň tam byl nějaký jako plot twist, že jak jsem naštvaná, tak ať to není tak sladký, ale ať je to trošku řízlý tou solí. S trackem o zmrzlině se slaným karamelem se taky pro dnešek rozloučím. Budou to metronomy Salted Caramel Ice Cream a užívejte odpoledne třeba s Veronikou Kolouškovou tady na Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Zaměstnanci České televize protestují proti změnám financování veřejnoprávních médií. Do práce dnes před kamery přišli v černém. Irán masivně útočí drony na Kuvajt. Zaměřil se nejen na americké síly v zemi, ale útok poškodil i tamní letiště. Vyžádal si jednu oběť a několik zraněných. Tomáš Hertl rozhodl v prvním finálovém utkání NHL o výhře hokejistů Vegas 5-4 na ledě Caroliny. Český útočník skoroval v 57. minutě a připsal si čtvrtý gól v letošním play-off. V Česku je dnes zatažená obloha s občasným deštěm a teplotou do 19 stupňů. Zítra se oteplí až na 27 stupňů Celsia, ráno bude jasno a večer se opět objeví oblačnost. Víkend má být polojasný s teplotami kolem 24 stupňů Celsia. Bylo 13 hodin, ze studia Rádia Express FM vám krásné odpoledne přeje Veronika Kloušková.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Dnes je 3. června a přesně za měsíc 3. července vypukne jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary, který včera oznámil, že v hlavní soutěži budou dva české snímky. Jednak je to novinka Šimona Holého, která se jmenuje Čika Čeka. A je to film, ve kterém vystupují Pavla Tomicová s Janem Cinou. Pavla Tomicová bude hrát na velké ploše pošťačku. Čerstvou vdovu, která se snaží splnit poslední přání své maminky a na té cestě se zbližuje se svým synem. No a ten druhý český film má název Pramen a v hlavní roli účinkuje Anja Geislerová jako ambiciozní

Elegantní lékařka v Československu 80. let, v době, kdy o možnosti mít děti rozhodoval stát. O těch velkých hvězdách, které se projdou po červeném koberci, tak myslím zahraniční hvězdy, ještě nevíme vůbec nic, to se začne trousit během následujících dnů, předpokládám. A my si jdeme pustit dvojici bratrskou, sourozeneckou, a jsou to Disclosure. Express FM.

0: 20letý český tenista Jakub Menšík, jak známo, v semifinále na Roland Garros a má šanci vyhrát svůj první Grand Slam. Teď jsem se koukala na tiskovou konferenci, během které dostal křeč do lítka, ale tak strašnou, že musel na chvíli přerušit vlastně to své mluvení. Tak držím palce, ať má celé tělo v pořádku, protože tam stále panují velká vedra, není to asi úplně jednoduché tam uhrát takto jako i psychicky náročný turnaj. Jeho semifinálovým soupeřem bude Alexander Zverev. Těžký soupeř, kdy se bude hrát? Jisté je, že v pátek, ale v kolik hodin, tak o tom ještě nebylo rozhodnuto. Pokusím se zjistit, jestli už se ví něco bližšího, každopádně pozítří, tak snad se do té doby Jakub dá úplně do pohody. Hrát si budeme za chvíli DMAs a taky Olivia Rodrigo, Drop Dead, to je novinka.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90 až do 9. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Hej vy, ano vy. Na belabel.cz si můžete potisknout trička pro jakoukoliv příležitost. Ať už plánujete výlet, tábor, rodinnou oslavu nebo legendární team building, u nás to zvládneme kvalitně a bleskově. Už od jednoho kusu. A nezapomeňte, čím víc triček, tím větší sleva. Belabel.cz. Dárky s vlastním potiskem.
4: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
5: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
7: Music first.
6: Express FM.
8: Máte to rádi čerství?
9: Laďte každý čtvrtek Express Fresh na Express FM.

0: Tak, to byla Olivia Rodrigo, zpěvačka, která je napůl hluchá na své levé ucho, a to od narození. Sama taky na to konto vtipkuje, že díky tomu může dělat hudbu, protože prostě neslyší, slyší špatně. Když se podíváte na fotografie nebo nějaká videa, tak vždycky uvidíte, že člověk, který s Olivia Rodrigo mluví, tak stojí po jejím pravém boku, aby ho dobře slyšela. Tak to takový fun fact. Pustíme si Blossoms Joke About Divorce.
1: Express. Tohle je Express FM.
2: Express FM.

0: vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden choduraš pekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sírem nebo popcorn za 129,90 a Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90 až do 9. června. Kaufland.
1: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna, dostane tě do hry.
2: Ministerstvo financí varuje, účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
3: Přestaňte dělat marmelády z cukru. Dělejte je z ovoce. S Fun želírovací směsí připravíte domácí marmeládu až s 90% obsahem ovoce. Jednoduše a s minimem cukru. Objednejte na fansladidla.cz a využijte slevu 15% s kódem RADIO15. Nahraďte cukr ovocem.
4: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
5: 每一件漂亮的T恤条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
6: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
7: Podnikejte efektivně a techniku nechte na nás. V programu Datart pro podnikání získáte výhodné ceny a plnou záruku 2 roky i na iPhony a MacBooky. Vaši objednávku doručíme s Richlard Express po celé Praze už do hodiny. Datart, partner pro vaše úspěšné podnikání.
8: Express. Music first. Express FM.

Vloni v dubnu vystoupil v klubu Roxy průkopník grimu Dizzy Rascal. Koncert to byl super, koncert to byl hodně narvaný, co si pamatuju, bylo tam hodně velké vedro. A jelikož se u nás asi Dizzy mu líbilo, tak se rozhodl, že se letos vrátí. 23. října byl oznámen koncert na jiném místě, je to opět Praha, je to prostor Archi Plus. A pozor, to není všechno, protože ještě má vystupovat v říjnu 2026 v klubu Roxy. Teď tomu nějak nerozumím, ale pokusím se to zjistit a napravit, ta tiskovka je trošku jako zmatečná, to tak jako z jedné vody načisto vám to podávám, takže za chvíli si v tom udělám pořádek a po písni, kterou si pustíme od Dizzyho Rascala s DJem Freshem, The Power, vám řeknu, jak to teda je.

0: Tak už to mám jasno, tak teď v tom doufám budete mít jasno i vy, co se týká termínu a místa konání nového koncertu Dizzyho Raškala v Praze. Společnosti Force Entertainment se jako spojily dvě tiskovky dohromady, tak se omlouvám za zmatečnost. Každopádně Dizzy Raskal se vrátí do klubu Roxy. Bude to v říjnu, bude to 7. října a přiveze své aktuální EPčko I Invented Grime. Teď si poslechneme taky divočáky, ale z Irska Kneecap.
1: Express FM.
2: Express.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Českým centrům už nemusí hrozit jen zavření 4 poboček. Ministr zahraničí Petr Macinka tvrdí, že kvůli dluhům z Expa 2025 v Osace je ohrožena celá síť. Podle Macinkova předchůdce Jana Lipavského ale ministr jen hledá záminku pro škrty. Portugalsko dnes ochromila generální stávka. Odbory protestují proti navrhované reformě zákoníku práce. Zavřené jsou školy, úřady i továrny a na většině míst nefunguje hromadná ani dálková doprava. Stávka se týká i leteckého spojení s Prahou. Čtvrtečním mítinku atletické diamantové ligy v Římě budou závodit 4 čeští atleti, včetně halové mistryně světa v běhu na 400 metrů Lourdes Glory Manuel. Vedle ní vstoupí do venkovní sezóny také tyčkařka Amálie Švábíková, oštěpař Jakub Vadlejch a výškař Jan Štefela. V Česku je dnes zatažená obloha s občasným deštěm a teplotou do 19 stupňů. Zítra se oteplí až na 27 stupňů Celsia. Ráno bude jasno a večer se opět objeví oblačnost. Víkend má být polojasný s teplotami kolem 24 stupňů Celsia. Bylo 14 hodin. Ze studia Rádia Express FM vám dál krásné odpoledne přeje Veronika.
0: Rádio Express FM.
2: Express FM.

Runway, to byl song, který zní ve filmu Ďábel nosí Prádu. Koukám se na žebříček návštěvnosti českých kin. Tento film okupuje pátou příčku, vítězí horor Backrooms. Velmi creepy podívaná. Pokud bych vám mohla doporučit nějakou premiéru tohoto týdne, tak úplně jako stoprocentně vás posílám na film, který je britský a v originále se jmenuje I Swear, což je vlastně dvojsmysl, protože I Swear znamená v překladu buď přísahám, ale nebo taky já nadávám, jo, zprostě. A kulišácky si s tím poradil český distributor, když to nazval přísahám, že za to nemůžu. Jakože přísahám, že za to nadávání nemůžu, protože je to film o reálné postavě historický, nebo o Scottovi, kterému je dneska, nevím, asi 60 let a který v 80. letech ještě jako teenager onemocněl Tourettovým syndromem v době, kdy se o tom onemocnění nic moc nevědělo a on schytal bohužel takovou docela jako docela náročnou formu, kdy má nejenom tiky, jako má třeba Billie Eilish, ale kdy hází jídlem a kdy hlavně v těch nejnevhodnějších situacích sprostě nadává svým nadřízeným, učitelům, dívkám, které se mu líbí a tak dál. Takže je to film o jeho cestě, jak se z té izolace a z toho studu

citlivě zpracovaný film a hlavně mistrovsky zahraný. Takže přísahám, že za to nemůžu od čtvrtka v kinech. Pustíme si Snail Mail, Track to Beam a také Joshe Bakera. Odpoledne. Na Express FM.

0: se tady u nás ve studiu netrhnou dveře z hosty. V pondělí dorazili Ben Kristovo a Juraj Podmanický, zbyli Barman, aby představili svůj nový společný single Sabotáž. Mimochodem Billy Barman můžete už v sobotu vidět na festivalu Kamenice, v České Kamenici. A jejich basketaristka Laura, jako Miau Lau, tam odehraje ještě solový koncert předtím. Takže takový dvojáček. No a včera dorazil Dan Kranich z uskupení Past, takže to bylo zase pro změnu o repu. Mimochodem všechny naše rozhovory najdete velmi snadno na jednak našich webovkách, v sekci podcast, taky na všech podcastových platformách, tam to hledejte pod názvem Host Express Film. No a zítra budeme mít taky hosty. Přijde k nám skupina Něco Něco představit svoji novou disku Majonéza a budeme si hodně povídat o majonéze. No a dneska zase pro změnu pořad Express Star budou taky dva hosté. Kdo dorazí, to vám řeknu za chvíli. Jak říkám, netrhnou se tady dveře.
1: Showroom kávovaru Jura, Park Poděbradská, Praha 9. Kávovary naživo, ochutnávka zdarma, odborné poradenství a parkování bez starostí. S heslem rádio máte 10% slevu. Přijďte si pro svůj nový kávovar Jura.
2: Švandovo divadlo na Smíchově uvádí
3: původní komedii z divadelního prostředí
4: Smrt mu sluší.
2: Největší divadelní událost od přeletu rakve nad Národním divadlem.
3: V hlavních rolích
2: Michal Dlouhý
3: a Kamil Halbich.
2: Smrt mu sluší
3: ve Švandově divadle.
5: Tak jak asi proběhlo hlídání od hlídání dětí CZ?
6: Mami!
5: Tak co jste dneska s tetou vyváděli?
6: Vystřihovali jsme slana.
5: Vystřihovali?
6: Pak jsme šli s Bobinou ven a skákali jsme přes panáka.
7: Hlídání dětí CZ. Starost o to nejcennější a čas pro vás.
8: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
9: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
10: Čerstvé jako z Kauflandu.
11: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafon.cz. Vodafon.
12: Přestaňte dělat marmelády z cukru. Dělejte je z ovoce. Z Fun želírovací směsí připravíte domácí marmeládu až s 90% obsahem ovoce. Jednoduše a s minimem cukru. Objednejte na fansladidla.cz a využijte slevu 15% s kódem RADIO15. Nahraďte cukr ovocem.
13: Od 1. června je v Metropoli Zličín
14: Ninja Park!
13: Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
15: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skillball a fůra dalšího.
13: A 5. června od 2 hodin velké slavnostní otevření. Čeká vás den plný hudby a zábavy. Přijďte si zaspívat s oblíbenou dvojicí Karol a Kvído.
15: Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
16: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, trička, bilabel, CZ.
17: Hudba na prvním místě.
18: Express FM.

0: Dnes je středa a ke středečním večerům v našem vysílání neodmyslitelně patří seriál, který se jmenuje Express Star a který se povětšinou věnuje televizní tvorbě. Dnes bude hrdinou pořadu Express Star fenomén českých obrazovek. Nekonečný seriál Ulice, který TV Nova vysílá už od roku 2005 a který pomalu uzavírá svou 21. sezónu a chystá se na tu 22. Za seriál Ulice přijdou k Michalovi popovídat jednak scénáristka Ulice Eva Taubrová a taky herec Lukáš Rous, člen divadla Na Fidlovačce, který v Ulici vystupuje jako Adam Kokeš, rozvedený otec dvou holčiček, IT specialista, ale taky stalker. V krátké ukázce nám Eva Taubrová, scénáristka, prozradí, jak zodpovědně se vypořádávají v Ulici s aktuálními informacemi, s aktuálním děním společenským.
1: Ano, snažíme se být hodně zodpovědní v tomhle ohledu. Máme vždycky na všechno poradce a všechny vlastně informace, které tam zaznívají, tak jsou třikrát ověřený. Tu zodpovědnost si uvědomujeme a pro mě to byla i taková jako zajímavá zkušenost, když jsem tam přicházela v tom roce 2012, tak moje první linka byla o HIV pozitivní osoby a hrozně mě překvapilo, že na soukromé televizi jsem se setkala vlastně hned první den s tímhle postojem. Můžeme, tehdy kreativní producent, tehdy to byl Michal Reitler, říkal, no já mám dojem, že bychom touhle linkou mohli mnoha lidem pomoct. A takhle to vnímám vlastně do dneška.
0: Celý rozhovor uslyšíte dnes po 19. hodině, no a už teď si ho můžete poslechnout v podcastu na našich webových stránkách. Hrát si budeme Foo Fighters a mám tady pro vás připravené taky Slater nebo Imagine Dragons. Express FM.

Chtěla jsem vám říct, že Vypsaná fixa má venku novej klip. A teď jsem úplně zapomněla, jak se ta písnička asi nejistý vyhlídky, nebo nejistá sezóna, nejistý něco, ale to je jedno, jistý je to, že ten klip se odehrává během brněnského Majálesu, takže můžete na vlastní oči vidět, jaký to je, když Vypsaná fixa jede na tom alegorickém voze a přitom hraje koncert, a natočila to ve spolupráci se studenty z Mendelovy univerzity a je to taky pěkný, jako živej video. Klip. A co se týká nový desky Vypsaný fixy, tak ta se mne Ideál, to asi víte, a můžete si ji koupit za dobrovolný příspěvek, můžete si ji stáhnout dokonce i zadarmo, a kdybyste chtěli, tak můžete přispět kapele na příští muziku, na desku, na vinyl, a nebo na, prostě na cokoliv bude kapela potřebovat peníze. Takže najdete tam QR kód, který můžete za to desku dát třeba pajsku, stovku nebo 10 000 korun. My si od Vypsaný fixy pustíme single z nové desky Ideál, jmenuje se Bylo to jistý.

0: Tak už jsem zjistila, jak se jmenuje ten song, který mu vznikl nový klip Neurčité obavy. Tady je vidět, jak prostě poslouchám alba na streamovací platformě a vůbec nevím, jak se který song jmenuje. Zlatý vinily, kdy jste měli v ruce prostě to fyzický album, ten přebal a pěkně jste si na tom početli, co bude v další písnička, no. Tak takhle to je. No každopádně, Vypsanou fixu můžete vidět už pozítří v pátek v Dačicích v Zámecké zahradě, kde bude vystupovat na Amos Festu Dačice, to je město, kde byla vynalezena kostka cukru, taky tam má svůj pomník, ta kostka cukru, v roce 1843 český vynález, protože manželka pana Rada, když sekala ty cukrový homole, tak se prostě zranila tím sekáčkem a říkala mu, prosím tě, Jakube Rado, nemůžeš vymyslet něco praktičkejšího, jak ten cukr prostě zpracovávat, no a tak pan Rad vymyslel kostky cukru. A od té doby používáme kostky cukru a používá je celý svět. Za chvíli tu máme Rudimentala nebo Imagine Dragons.
1: Má smysl hromadit věci? Majetky? Z výletů magnetky? Možná. Ale zážitky ty vám nikdo nevezme. Tak co chcete zažít? Bydlet v pěti hvězdě? Vznést se do oblak? Nebo si labužnicky pochutnat? Ať už chcete zažít cestování, gurmánství nebo adrenalin, běžte na Slevomat. To musíte zažít.
2: Já tak nesnáším vytírání. Proto mám podlahovou myčku X-Clean od Roventy. Jedním tahem vysaje i vytře. A když skončím, sama se vyčistí a vysuší horkým vzduchem.
3: Začalo samočištění a vysoušení.
2: Takže žádná belíková nostalgie. Jen čistá podlaha. Roventa. Chytrý úklid bez starostí.
4: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
5: Aha.
4: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
5: A co SSB?
4: SSB? Co je SSB?
5: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
4: A to je nějaká nová investice?
5: To je stavební spoření od Buřinky.
4: Aha, a kde se to dá stáhnout?
5: No normálně v Georgii.
6: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
7: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
8: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
9: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
10: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ.
11: Léto začíná na zámku v Roztokách. Rodinný festival Léto na zámku s programem plného nevšedních zážitků pro malé i velké návštěvníky. Koncerty, workshopy, procházky z garden party, ale i večerní stand-up komedy. Přijďte si užít začátek léta do Zámeckého parku v Roztokách o víkendu 12. a 13. června. V pátek koncert Fast Food Orchestra. V sobotu celodenní program završený kultovní českou stand-up comedy show Na stojáka. Kompletní program a víc info na webu středočeskemuzeum.cz.
12: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Auto Jarov.
13: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
12: Těšíme se na vás.
14: Potisk, potisk, dárky, potisk, dárky. Bilabil, CZ.
15: Music. First.
16: Express FM.

0: Express. Express. Express. Hudební zprávy.
1: Music News. Akci Freedom 250, která připomíná založení Spojených států, opustilo další jméno. Polovina Milli Vanilli, ta živá, Rob Morven, se rozhodl, že i on nebude participovat na akci, kterou pořádá MAGA. Přitom mu jeho agent řekl, že je to akce apolitická. Ale protože jako první odřekl účast Young MC a jemu to začalo být podezřelé, padlo toto rozhodnutí. Kdo zůstává, je jiná Vanilla. Vanilla Ice. Ten se nechal slyšet, že mu je jedno, pro koho bude vystupovat. Klidně i pro Putina. Tak uvidíme, co zbude z oficiálního programu. Kultovní Cadillac Coupé Devil z roku 1968, který se objevil v hitu Justina Biebera z roku 2021 Peaches, se oficiálně dostává na aukce a nabízí fanouškům a sběratelům automobilů šanci vlastnit kus moderní historie popkultury. Pod kapotou je klasická V8 a nemá najeto víc jak 50 000 kiláků. Premiéru má za sebou dokufilm 30 roků for People režisérky Karolíny Lukáškové. Je to její první film, ale jinak stojí za podcasty Chumelenice nebo Keci a politika. Dokument je o pozadí toho, jak před 30 lety vznikl festival, který Michal Tomes a Petr Forst chtěli přivést hudbu tehdy do Českého Brodu. Je to o backstage a všem, co stojí uspořádat respektovaný festival. 30 roků for People se bude 12. června promítat přímo na festivalu a o den později na ČT Art a v i vysílání.
0: Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: SPD dostalo dnes u soudu peněžitý trest ve výši 3 milionů korun za podněcování k nenávisti prostřednictvím dvou předvolebních plakátů. Na jednom z nich byl zobrazen muž tmavé pleti s nožem v ruce a agresivním výrazem s popisky nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší chirurgové z dovozu a stop migračnímu paktu EU. Evropská unie se dohodla na zpřísnění migrační politiky a na zřízení deportačních center ve třetích zemích. Do nich by byly přesunuti migranti, kteří jsou v zemích Evropské unie nelegální. Čeští fotbalisté v noci ze čtvrtka na pátek našeho času odehrají v New Jersey proti Guatemale poslední přípravný zápas před mistrovstvím světa v Americe. Zítra se podle předpovědi oteplí až na 27 stupňů Celsia, ráno bude jasno a večer se opět objeví oblačnost. Víkend má být polojasný s teplotami kolem 24 stupňů. To byly zprávy v 15 hodin, posloucháte odpoledne na Expressu, kterým vás provází Veronika Kloušková. Hezký poslech.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

po Calvinu Harrisovi z Jazzy dohromady a jich Satisfy. Jdeme soutěžit. Léto na zámku. To je rodině laděná venkovní open air akce, která každý rok otvírá letní sezónu v Roztokách u Prahy v zámecké zahradě u zámku, ve kterém sídlí Středočeské muzeum. No a jak to vypadá s programem na tento rok? Léto na zámku se bude konat příští pátek a sobotu. V pátek to bude hlavně o muzice, protože tam vystoupí od 8:30 ska reggae popová skupina Fast Food Orchestra, která to tam pořádně roztancuje. No a v sobotu se můžete těšit na různé workshopy, na přednášku o herbářích, na promítání Trnkovy zahrady pro děti, no a večer na stand-up komedii Na stojáka, ve které vás pobaví Iva Pazderková, Daniel Čech a Karel Hynek. Pro jednoho z vás tady mám dvě volné vstupenky na ten páteční koncert Fast Food Orchestra. A teď jsem si vymyslela otázku, která se týká přívozu, kterým se můžete dopravit přímo do Roztok, ale mě by zajímalo, jak se jmenuje ta stanice na tom druhém břehu. Odkud do Roztok jezdí ten přívoz, jeden z nejstarších přívozů? Tak psát mi to můžete na 602 604 903, prosím.

0: Hledáte místo, kde se historie potkává se zážitkem? Jindřišská věž v samém srdci Prahy. Vyhlídka s jedinečným výhledem na město. Expozice o Jindřišské věži a pražských věžích. Galerie. Netradiční prostor pro váš večírek, kulturní akci či svatbu. Jindřišská věž. 10 pater kultury, zábavy a odpočinku v centru Prahy. jindřišskavěž.cz.
1: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
2: My v Kobyshop.cz dobře víme, že stavebnice modelů letadel, tanků, lodí či vlaků dělají radost nejenom dětem, ale i dospělým. Takže i vám. Tak co? Už jste si dnes hráli? Svoji radost najdete na www.kobyshop.cz.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Přestaňte dělat marmelády z cukru. Dělejte je z ovoce. S Fun želírovací směsí připravíte domácí marmeládu až s 90% obsahem ovoce. Jednoduše a s minimem cukru. Objednejte na fansladidla.cz a využijte slevu 15% s kódem RADIO15. Nahraďte cukr ovocem.
6: Nenechte si ujít výprodej Visku plný skvělých nabídek. Sleva až 65% na výrobky pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Visk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz
8: Express FM.

Dnešní Old School bude narozeninový. 52. narozeniny dnes totiž slaví zpěvák a taky kytarista velšské rockové kapely Stereophonics, Kelly Jones. Když začínal, tak chtěl být jako solovým umělcem a protože těch Jonesů bylo v hudebním průmyslu tehdy hodně, tak mu jeho label dal umělecké jméno Arvin Davidson. Ale jako neměl valný úspěch, nakonec se svými sousedy založil kapelu, která hrála covery slavných písní a z toho se staly později Stereophonics. My si od Stereophonics pustíme u příležitosti jeho narozenin skladbu Pick Apart That's New. Je to skladba z roku 1997, která vyšla na jejich druhé desce Performance and Cocktails. Tak všechno nejlepší. Do Velsu. Express Old School.

Dnes je 3. června, přesně za týden ve středu vypukne oficiální program festivalu Rock for People, na kterém i v letošním roce najdete sámošku, ve které si zakoupíte i veganské a bezlaktozové produkty a nově tam bude taky prádelna. Na festivalu se může stát lecjaká nehoda, takže myslím, že to uvítáte. My si teď poslechneme skupinu, která na Rock for People vystoupí v sobotu 13. června. Jsou to Nothing But Thieves, Evolution. Express FM.

0: a kdy už bude miminko? Otázka, ze které vám už začíná cukat v oku. Hlídáte si ovulaci, zdravě jíte, zkoušíte všechno, ale někdy to prostě samo nejde.
1: V Pronatalu vám pomůžeme zjistit proč. Objednejte se na bezplatnou konzultaci na www.pronatal.cz.
2: Showroom kávovaru Jura, Park Poděbradská, Praha 9. Kávovary naživo, ochutnávka zdarma, odborné poradenství a parkování bez starostí. S heslem Rádio máte 10% slevu. Přijďte si pro svůj nový kávovar Jura.
3: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
4: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
6: Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
7: Léto začíná na zámku v Roztokách. Rodinný festival Léto na zámku s programem plného nevšedních zážitků pro malé i velké návštěvníky. Koncerty, workshopy, procházky z garden party, ale i večerní stand-up komedy. Přijďte si užít začátek léta do zámeckého parku v Roztokách o víkendu 12. a 13. června. V pátek koncert Fast Food Orchestra. V sobotu celodenní program završený kultovní českou stand-up comedy show Na stojáka. Kompletní program a víc info na webu Středočeské muzeum CZ.
8: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek CZ. Věci, na které můžeme být hrdí.
9: Potisk dárky, byla byl CZ.
10: Hudba na prvním místě.
11: Express FM.

talk about. Už je to 21 let, co Madonna zpívala Time Goes By So Slowly, a to na desce Confessions on a Dance Floor, na kterou 3. července naváže druhým pozváním na taneční parket Confessions 2. Album bude tentokrát produkovat producent Stuart Price. Od Veroniky už poslední info pro dnešní den. Za chvíli už jsou tu pánové Michal s Petrem. Dnes je středa, uslyšíte nové songy, úplně poprvé v našem playlistu velké premiéry, 5 nových premiér songů, které ode dneška budeme rotovat, a potom ještě uslyšíte Express Star, pořad, který bude tentokrát věnován seriálu Ulice. Takže se mějte krásně, užijte si hezký zbytek dneška a zítra se na vás budu opět těšit od 13. do 16. Když budete poslouchat, tak budu ráda. Ahoj. Express FM. Express.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Premiér Andrej Babiš na videu ze sociálních sítí tvrdí, že se v severských zemích média veřejné služby platí ze státního rozpočtu. V ruce přitom drží mapu se zvýrazněnými zeměmi, včetně Švédska a Finska. Tam je přitom situace složitější a média tam financují ze speciální daně vybírané od občanů. Kremelský mluvčí Dmitrij Peskov ve středu reagoval na ukrajinské útoky na Petrohrad, při nichž byla kromě tamního ropného terminálu zasažena také námořní základna Kronštát. Prohlásil, že Rusové vedou válku na Ukrajině právě proto, aby zabránili takovým úderům. Složení realizačního týmu české hokejové reprezentace na následující dvě sezóny už je kompletní. A potvrdily se informace Sport.cz, který už s předstihem psal, že nástupcem Jiřího Šlégra na pozici generálního manažera bude Patrik Eliáš. Druhým asistentem hlavního kouče Zdeňka Motáka se stal Richard Král. Na návrh prezidenta Aloise Adamčíka to dnes schválil výkonný výbor českého hokeje. Odpoledne bude zataženo až oblačnost občasným deštěm nebo přeháňkami, na východě s možností bouřek. V západní polovině Čech výjimečně přeháňky a večer ubývání oblačnosti většinou až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 14 až 19 stupňů, v západní polovině Čech až 21, na horách kolem 12. Na Express FM právě startuje odpolední drive a Michal s Petrem vám společnost budou dělat až do 19 hodin.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: Sombrero Potential. Věděl jsi, milý kolego, dobré odpoledne mimochodem.
1: Dobré odpoledne.
0: Že tvůj oblíbený song ztratí svoje kouzlo, když ho slyšíš 200krát?
1: Teda teď mě dostal, no abych se přiznal, tak to jsem netušil vůbec, no. Ale jsou songy, které jsem určitě slyšel 200krát.
0: A je to vědecky dokázaný, že je to kvůli tvým preceptorům v mozku. Není to jako, že by se ti to jako ohrálo, oposlouchalo, nebo tě začalo travat, prostě tvůj mozek.
1: Tam prostě mozek řekne, to už bylo 200krát, frére, končíme, jo?
0: Dokud, hele, 199 dobrý, ale 200 už špatný.

0: Samozřejmě dá se i nějakou Evropu, kde my budeme chybět a bude končit někde 28. srpna v Readingu ve Velké Británii. No, jestli to půjde takhle dál a bude jeho hvězda stoupat, třeba ho tu taky příští rok budeme mít.
1: A třeba přejede i na nějaký festival. Konec konců o festivalu se dneska budeme bavit s tím nejpovolenějším.
0: Přesně tak, po 17. hodině dorazí do našeho vysílacího studia Michal Tomes, promotér a zakladatel festivalu Rock for People, takže určitě se máte na co těšit.
1: No a hned po 18. hodině na vás samozřejmě čeká dalších 5 novinek v našem vysílání. Ovšem o všech vám něco málo řekneme. No a kdybyste byli hodně netrpěliví, klidně koukněte už teď na Express.fm.cz. Protože tam už je máme všechny pohromadě.
0: Ale my budeme naživo lepší.
1: Tak to je snad jasný, ne?
2: Express Drive s Petrem Novákem a Michalem Plškem.

0: Navštivte výstavu v Galerii Kooperativy, která skládá poctu jednomu z nejlepších českých krajinářů, Otakaru Nejedlému. Představí se vám více než 100 stěžejních děl tohoto výjimečného autora a jeho žáků. Vstup je zdarma. V Galerii Kooperativy.
1: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu astratex.cz. Červené víno na světlém koberci?
0: No a jdu na to. Můj nový tepovač Rowenta Clean It Hot and Cold si s tím hravě poradí. Čistí horkou vodou a skvrna mizí přímo před očima. Bez drhnutí, bez stresu. Rowenta. Chytrý úklid bez starostí.
2: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
3: Košín se vrací. 11. června, Prague Open Air, Areál 7. Jediný letošní Open Air koncert v Česku. Košín. Silná energie a nezapomenutelný večer s uhrančivým hlasem Sean Evans, který vás znovu dostane. Lístky na Ticketlife.cz. Děti do 10 let v doprovodu zdarma.
4: Seznam Fest. Už 6. června v Garbe Holešovice. Vystoupí PSH, Skyline, Lenny, ale taky Kašpárek v rohlíku a Kapitán Demo. Těšit se můžete i na živé podcasty a tunu další zábavy pro malé i velké. Přijďte s námi oslavit 30. narozeniny Seznamu. Vstupenky na webu seznamfest.cz.
5: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
6: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
7: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička. Bela bel CZ
8: Express.
9: Music first.
8: Express FM.
9: Nejhranější song na Express.
8: Express FM.

0: Tohle je švédská hvězda Likely, její single Happy Now. My jsme taky šťastní, že tady s vámi můžeme být. Dneska je středa 3. června 2026, 16 hodin, 25 minut.
1: Přesně tak, máme se dobře, doufáme, že i vy. No a tak vám nabídneme nějakou zajímavost. Ale můžeš si vybrat, Michael.
0: Ano.
1: Zvířata, lidé nebo příroda?
0: Tak zvířátka.
1: Zvířátka?
0: No jasně.
1: Jo. Tak dobře. Tak třeba žížala, jo.
0: Mm-hmm.
1: To je takový běžný zvířátko.
0: No, jedl jsi někdy žížalu?
1: Překousával, ale nespolk. Ty?
0: Taky nespolknu.
1: No víš, že má 5 srdcí?
0: Tak vidíš, to jsme třeba minimálně 2,5 spolknout, tyjo. Jestli jsi jí dal na půl přesně.
1: No a právě, teda takhle, někteří odborníci tvrdí, že žádné srdce vlastně nemají a že tu funkci zastupuje céva, která vede po celým jejím hřbetu a možná proto, i když jí překousne, že žížala žije dál a pak dorůstá, no.
0: To jsou věci. No a na žížali se chytají ryby. Nemáš tam něco o rybách?
1: O rybách ne, ale mám tu pásovce.
0: No jak, ale pásovec, to je moje oblíbený zvířátko.
1: Ale hlavně samice, to jsou frérky, jo.
0: No.
1: Představ si, že samice pásovce mohou ve stresových situacích podržet porod až o 2 roky.
0: Se nedokážu představit, že by moje žena ještě další 2 roky trpěla s tím bubnem. To, tak to, že to neumějí ženské samice.
1: No a tak bych ti ještě mohl přidat nějakou jednu?
0: No jednu ještě dej.
1: Jo? Tak třeba žraloci. Ať máme trošku něco to.
0: A jdeme do vody. No ty jsi říkal, že nemáš ryby, ale vlastně žralok, myslím.
1: Vidíš to vlastně?
0: Je žralok ryba,
1: jo,
0: vlastně?
1: Žralok je,
0: nebo
1: bude.
0: Je paryba, nebo není savec, tak dobrý snad. No.
1: No to nevadí, ale každopádně ti mohou vydržet bez jídla i půl roku.
0: No pak se sežerou nějakého turistu u Egypta, je to v pohodě, ne?
1: No pak se právě přibližují k těm plážím.
0: Šťouchni do něj.
1: No a traduje se taky, že žralok je jediný zvíře, který nikdy neonemocní a že dokonce je imunní vůči všem druhům chorob, včetně rakoviny.
0: No,
1: ale prý je to mýtus.
0: No ale měli by ho víc zkoumat teda, protože třeba by přišli nějaký gen, který by potom mohli používat k léčbě.
1: To jo. A mimochodem tu krev cítí na kilák.
0: No, takže pozor, až pojede to do Egypta.
2: Express. Express Drive. They wish and I wish and I wish and I wish and they wish and on me. Yeah. I've been moving calm, don't start no trouble with me. Trying to keep

0: Express. Dopravní
1: servis. Nehody vás potrápí ve Štefánikově ulici ve Zlíně, taky v ulici Podlázní mezi křižovatkami ulic Na Veselý a Svážná v Praze a ve stejném městě, tedy v tom hlavním, ještě dávejte pozor, v ulici Nad Laurovou. Co se týče zdržení, tak klasicky ho hlásí Pražský okruh, tedy D0, tam kvůli rekonstrukci si postojíte v úseku mezi D5 a D1, no a samozřejmě i D1 u Brna hlásí mírné zdržení, tak se obalte si své nervy a dál poslouchejte Express FM. Přejeme vám hezké odpoledne z Express Drive.
2: Express FM. Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
3: Haló, volám do pořadu Zvuková hádanka. Poznáte, co je tohle?
2: Tak to vím přesně, dochází ti opalovák. Kup si nový z Alza Plus. Díky doručení zdarma a slevám ušetříš pokaždé, když nakoupíš. Od kosmetiky po elektroniku na alza.cz.

0: Sezóna výletů je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
2: Express. Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
3: Express FM.
4: My v Kobyshop.cz dobře víme, že stavebnice modelů letadel, tanků, lodí či vlaků dělají radost nejenom dětem, ale i dospělým. Takže i vám. Tak co? Už jste si dnes hráli? Svoji radost najdete na www.kobyshop.cz.
5: Švandovo divadlo na Smíchově uvádí
6: původní komedii z divadelního prostředí
7: Smrt mu sluší.
5: Největší divadelní událost od přeletu rakve nad Národním divadlem.
6: V hlavních rolích
5: Michal Dlouhý
6: a Kamil Halbich.
5: Smrt mu sluší
6: ve Švandově divadle.
8: Tak jak asi proběhlo hlídání od hlídání dětí CZ?
9: Mami!
8: Tak co jste dneska s tetou vyváděli?
9: Vystřihovali jsme slona.
8: Vystřihovali.
9: Pak jsme šli s Bobinou ven a skákali jsme přes panáka.
10: Hlídání dětí CZ. Starost o to nejcennější a čas pro vás.
11: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
12: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90 až do 9. června.
13: Čerstvé jako z Kauflandu.
14: Léto začíná na zámku v Roztokách. Rodinný festival Léto na zámku s programem plného navštěvních zážitků pro malé i velké návštěvníky. Koncerty, workshopy, procházky z garden party, ale i večerní stand-up komedy. Přijďte si užít začátek léta do Zameckého parku v Roztokách o víkendu 12. a 13. června. V pátek koncert Fast Food Orchestra. V sobotu celodenní program završený kultovní českou stand-up komedy show Na stojáka. Kompletní program a víc info na webu Středočeské muzeum CZ.
15: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
16: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí a my jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v Zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
15: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
17: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
18: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
17: Těšíme se na vás.
2: Express FM.

0: Máme krátce po 4:45, teď jste poslouchali Jade It in the Morning, no a já už můžu říct, že po pátý tu máme slibovaného hosta.
1: Ano, už je připravený Michal Tomes, šéf festivalu Rock for People. Myslím, že povolání šéfa festivalu jen tak nezanikne, ale minule jsme tady probírali, není to tak dávno, zaniklá povolání, mám tady pro tebe další dávku. Mlékař. Člověk, který nosil čerstvé mléko ke dveřím, vytlačili ho ledničky. Potom, to jsem neznal, předčítač, a to byl člověk, který ve fabrikách předčítal noviny ostatním, vlastně jako
0: při práci?
1: Je zabavoval. Ano, vlastně místo rádia ještě, než začali lidi poslouchat rádio, tak tam byl člověk, který předčítal noviny.
2: Takže to byl zakladatel mluveného slova.
1: De facto náš jako předpotopní předchůdce.
2: Hustý.
1: Potom, kdo už není potřeba, tak to je takzvaný pinsetter, tedy člověk, který dával bowlingové kuželky zase zpátky do vstřímené polohy. To samozřejmě nahradili takový ty stroje, že?
2: No tak kamaráde, toho já jsem zažil.
1: Zažil.
2: V Argentíně nad těma kuželkama seděli kluci, kteří ty kuželky znovu stavěli. A byly to dokonce takový fréři, že když viděli, že někdo hraje slabě, tak mu vždycky třeba skopli nohou nebo udělal nějaký forek. Výborný to bylo.
1: Takže to jelo žlápkem, než měl strajk.
2: No jasně.
1: No, potom je taky další povolání, které bohužel zaniklo, tak to je vlastně rozmetač ledu, nebo jako člověk, který velké bloky ledu, které se vytáhly z řek, to vlastně byly
2: štěpil.
1: U nás, ledaři štěpil na menší kousky a i ty vlastně vyřadili lednice. Takže jsme od lednice došli do lednice.
3: Express. Express Drive.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Odbory na úřadu vlády vyhlásily stávkovou pohotovost. Nesouhlasí s plánovanou změnou systemizace, která má přesunout některé z agent ze Strakovy akademie na konkrétní ministerstva. Proti změnám navrženým šéfkou úřadu vlády Tim de Barta, které se dotknou politiky závislosti, lidských práv či rovnosti žen a mužů, se vyslovují odborníci. Barta se chce s odboráři ve čtvrtek setkat. Vlna kritiky se zvedla poté, co byl Írán jmenován do výrobu pro program a koordinaci neboli CPC, dozorčího orgánu Organizace spojených národů. Ten má na starosti klíčové strategie OSN v oblasti globální bezpečnosti, lidských práv a posílení práv žen. Už by mělo být jasno o složení profesionálních soutěží pro příští sezónu. Licenční komise FATCHR měla na úterním zasedání definitivně rozhodnout o tom, že ve druhé fotbalové lize končí Chrudim i České Budějovice, které nesplnily podmínky pro setrvání v profesionální soutěži. Naopak záchranu díky tomu může zřejmě slavit Jihlava a postup Kladno i Česká Lípa, které ještě doplní jeden celek z MSFL. V noci bude jasno až polojasno, ve východní polovině území zpočátku velká oblačnost, na východě s doznívajícím deštěm. K ránu se ojedinělé vytvoří mlhy, nejnižší teploty 11 až 7 stupňů, na horách kolem 7. Odpolední drive s Michalem a Petrem právě vstupuje do své druhé hodiny a za malou chvíli se k nám připojí náš dnešní host Michal Tomes z festivalu Rock for People.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: My máme dobrou náladu, jako by nám říkali Gorillaz, jejich track Feel Good Incorporated je za námi. No a nehráli jsme Gorillaz náhodou, protože jsou jedněmi z headlinerů festivalu Rock for People.
1: A stává se skoro pravidlem, že touto dobou nás na Express FM navštěvuje spoluzakladatel festivalu Rock for People Michal Tomes a samozřejmě dnešek není výjimkou. Michale, vítej.
2: Ahoj, děkuji za pozvání.
1: Ty jsi zakládal festival v roce 1995. Když se ohlédneš do té doby, s jakou ambicí jste tehdy festival pořádali?
2: No, řekl bych, že téměř s takovou jednoduchou udělat ten ročník a vyzkoušet to, jak to bude fungovat, protože s kolegou Petrem Forstem jsme do té doby asi v podstatě nebyli na žádným jiným festivalu. Vůbec jsme to neuměli. Mimochodem, minulý týden jsme měli 3 kinové předpremiéry a premiéry dokumentu 30 roků Rock for People a to mapovalo těch našich 30 let přešlapů, chyb a omylů až k té profesionalizaci a k tomu rozkvětu po covidovému, kterým teďka vlastně procházíme a je to teda jako i pro nás zajímavý a dojemný jako porovnávat ty bahnivý ročníky a ty kopance, jak jsme stavěli pódium téměř vlastníma rukama až po tu současnou podobu. Takže a v tom dokumentu to vlastně jako říkáme, že vlastně chtěli jsme udělat prostě pro sebe a pro kamarády nějakou merendu v Českém Brodě, kde jsme bydleli a spolu jsme hráli basket. Je tam takový jako, kdyby se někdo chtěl podívat pak příští týden na Artu, na ten dokument, tak tam vlastně je takový jako fórek, že my tam z nějakých archivních záběrů jako opravdu jako totální legrace a aniž petka toho, že by to mohlo někdy dopadnout, říkáme, a tady by mohli hrát jednou Offspring, a tady by mohli hrát Green Day, a děláme si z toho jako absolutní legraci typu spadne tady meteorit, jo, jako prostě nikdo tomu jako v té době nevěřil a po 30 letech se tyhle ty věci jako naplňujou a stávají se realitou.
0: Kdy se právě z téhleté legrace stala ta realita, kdy jste si uvědomili, že jste přesáhli do evropských rozměrů?
2: No, tak já bych řekl, že ten rozkvět novodobej, ten nastal po covidu. Velmi úzce, a říkám to často a opakuju to a jsem o tom přesvědčen, velmi to souvisí s převzetím areálu Park 360 do vlastní správy, kdy si to můžeme celý rok ten areál připravovat, probíhají tam prostě celoročně nějaký práce, zasíťování, infrastruktura, mazlíme si to tak, jak to potřebujeme a je to úplně jiná hra, než když jsme byli někde v nějakým jako krátkodobým nájmu u někoho cizího.
0: Vy jste měli spoustu snů, spoustu z nich jste si už splnili, ale nás by spíš zajímalo, kterou kapelu, která už se u vás ukázala, už byste nikdy nepozvali.
2: Hele, když tady vytáhneš ten loňský rozhovor, jak jsme si tady povídali, tak tam určitě byla tato otázka a určitě jsem tam řekl Red Hot Chili Peppers a určitě jsem tam řekl System of a Down. V tomhle jsem konzistentní a byť jako na nějaký věci zapomínám, tak tohle jsou jako takový ty sny, který si pamatuju a furt se jich držím.
1: Ano, ale kolega říkal, kterou byste si už nikdy nepozvali.
2: Jo, nikdy nepozvali. Jo, tak promiň.
1: Jako z historie špatný zkušenosti.
2: Jo. Tak to máme v tom dokumentu taky a vlastně jako to byly takový nepěkný vzpomínky na ty Bloodhound Gang, jako. Mm-hmm. Jako tam jsme, to byl takový jako první náraz takovou, jako řeknu, americkou arogancí týmu kolem nich. Nevím, jestli jako v tom jela úplně kapela sama, ale občas to tak jako bývají spojený nádoby, že jaká kapela takovýma se obklopil jako lidma. Tenkrát to bylo jako hodně, hodně nepříjemný, ale možná, že to taky bylo jako tou dobou. My jsme fakt jako asi byli jako velmi amatérský a možná jsme na to nebyli zralí a dneska abych jim to možná odpustil, nebo bychom jako to nějak zvládli jako lépe, ale tenkrát zůstala taková jako dlouhodobá pachuť po jejich vystoupení.
0: Říká Michal Tomes, šéf festivalu Rock for People. Za chvíli se podíváme na ten současný ročník.
3: Express. Express Drive.

0: Tohle byla novinka od Nothing But Thieves s názvem Evolution. Mimochodem Nothing But Thieves patří mezi vystupující letošního ročníku Rock for People.
1: No a když použijeme název tohohle tracku jako takový oslý můstek, tak evoluci festivalu jsme probrali a teď se vrhneme na ten letošní 31. ročník. Jaké novinky jste, Michale, nachystali pro návštěvníky festivalu?
2: Tak my loni měli ty třicátiny, což byla velká oslava, na kterou se nám podařilo jako jeden z mála festivalu získat vlastně Linkin Park hned po tom jejich návratu velkolepém. A vlastně jsme si říkali, že tak nějak jako zvolníme a to, že to bylo pětidenní, včetně ještě extra dne z Guns N' Roses, takže bylo mimořádný k těm třicátinám a pak jsme začali vlastně bukovat ten letošní ročník a nějak nám vlastně první potvrdili Iron Maiden na neděli a pak Gorillaz na středu a tudíž nám došlo, že vlastně žádný zkracování nebude, takže jsme vlastně opět pětidenní. Myslím si, že program je jako velmi našlapaný, když vezmu teda headlinery těch jednotlivých dnů, tak začínáme s Gorillaz, Limp Bizkit, Bring Me the Horizon, Halsey a na konci to zakončí Iron Maiden, kteří možná budou mít, nebo ne, možná určitě budou mít nějakou pauzu po tomhletom turné a možná na pár let jako o nich tady nebude slyšet a ani možnost je vidět, takže patrně se jedná o jednu z příležitostí na dlouhou dobu, kdy je fanoušci můžou znova zažít. A co se týče takových těch oblíbených středních kapel, tak kromě zmíněných Nothing But Thieves, tak třeba tam máme Papa Roach, Three Days Grace, Don Broco a mnoho dalšího. Všechno je to na našich stránkách, takže řekl bych, že opět máme po těch třicátinách jako velmi našlapaný a vlastně i kdybych to bral z pohledu ekonomiky, tak i dražší program, než byl k těm třicátinám.
0: Čeká návštěvníky i nějaké novinky, co se týká areálu a třeba služeb, které jim poskytujete?
2: Tak my loni vlastně ten areál, tu zátěž, kdy na koncertu Linkin Park bylo skoro 55 tisíc návštěvníků, tak nás to teda řádně prověřilo a samozřejmě nebudu se být v prsa, že všechno bylo jako dokonalé, takže měli jsme nějaký problémy s vodou a s nějakýma přístupovýma cestama a takový ty provozní záležitosti, které jako ne, že by úplně zkazili zážitek, ale nepomohli k tomu, aby to bylo dokonalé, takže to všechno, co jsme si poznamenali po tom loňském ročníku, se snažíme letos jako napravit a vylepšit. Návštěvníci, kteří k nám jezdí pravidelně, tak určitě budou překvapeni, že tam v areálu zažijí nějaké jako novinky. Došlo k rozšíření areálu, takže vlastně těch 55 loni bylo v pohodě, ale na stejný počet jako teďka bude větší plocha a myslím si, že to bude takový jako komfortnější a víc na pohodu.
1: Headlinery už jsme probrali, je takové ty jako menší kapely, ale měl bys tam 5 tipů, co se letošního programu týče, které bychom neměli minout?
0: Skryté perly.
2: Měl, protože řekl bych, že k Rock for People patří nejen to, že tam jsou velké a střední hvězdy, ale že se tam taky jezdí objevovat a víme to opravdu z anket, že hodně návštěvníků nějak ani moc jako pečlivě nestuduje náš line-up, protože už nám věří v tom, že tam si něco objeví a vlastně řeknu, z těch reakcí po festivalu mě vždycky jako nejvíc těší, jako tohle jsem neznal a teď to poslouchám a dal jsem si to do svého playlistu, jo. Takže pár tipů tady mám, takže začal bych třeba kapelou Bill Murray, kteří v tuhle chvíli totálně boří hranice, kombinují metalcore, saxofon, country, je to kapela, kterou jsme jako dělali a jsou naprosto skvělí, takže dá se od nich očekávat skvělá show i na letošním Rock for People. Kolega mi doporučil kapelu, kterou bych měl zmínit, nebo duo, který se jmenuje Joy Valence and Bray a vlastně označil je

0: novodobé Beastie Boys a až hned první den po Gorilla se dá čekat jako velmi hutná party na závěr tohoto prvního dne. Pak bych zmínil vlastně takovou divošku Eku Vandal, která bude mít českou premiéru a myslím si, že to bude taky hodně energický vystoupení. Pak vlastně tady mám tip na kapelu South Arcade, což je mladá kapela, která hraje takový jako trošku postarší pop-punk a myslím si, že příznivců tohoto stylu k nám jezdí každoročně hodně, takže ty si určitě užijou tuto novou kapelu. A pak vlastně je třeba v oblasti té tvrdší muziky vlastně takový taky jako žhavej objev kapela Prezident, která teďka cokoliv oznámí, to hned vyprodává a je to taky taková jako vystřelená hvězda a tvrdáci se mohou těšit na něco nového, zajímavého.
1: No tak to my se budeme taky těšit. A my se budeme těšit ještě na další vstup, který bude po písnice. Ta bude You Ask For This a pochází od Halsey, která taky se představí na festivalu Rock for People.
2: Odpoledne na Express.

0: Tohle je headlinerka jednoho z čtyř, vlastně pěti dní letošního Rock for People, Halsey. A pokud byste ji chtěli slyšet naživo, tak byste neměli váhat s koupí vstupenek, protože Michal nám prozradil, že už se blíží vyprodání.
1: Je to tak, jako v podstatě posledních 300 vstupenek, takže mý očekávání je, že do víkendu máme hotovo.
2: Michale, nabízí se otázka, vyprodáno už máte vlastně posledních pár ročníků. Přemýšleli jste někdy o tom, že třeba do budoucna ten festival nějak rozšířit, třeba co se kapacity týká?
1: On ani není takový problém jako s areálem. Já tvrdím, že Park 360 je areál, kde se dá udělat koncert pro 150 tisíc návštěvníků. My ty plochy na tom máme. To, co vlastně jako řešíme, je komfort návštěvníka a dopravní dostupnost. Takže my máme jako vyzkoušeno, že v tomhletom počtu tam naše návštěvníky na festival, ale zkoušeli jsme to třeba i na koncertu Eda Sheerana, dokážeme dostat. U toho koncertu je to samozřejmě složitější, protože tam je to takový jako nárazový, u festivalu je to takový pozvolný a postupný, návštěvníci přijíždějí, odjíždějí a s tím už si jako poradit jako umíme. Ale jednorázový koncert, věřím, že jednou jako je potenciál opravdu tohohle areálu, aby tam vystupovali Coldplay nebo Taylor Swift, ale potřebujeme ještě se trošku víc popasovat s tou infrastrukturou, takže my v letošním roce, jak jsem zmiňoval v tom předchozím vstupu, rozšiřujeme ten prostor, ve kterým se pohybují jako návštěvníci, na úkor parkovišť, který jsme naopak dali trošku dál od areálu některý, a to bude možná ta cesta do budoucna, že prostě hold parkování bude někde po městě nebo na kraji města, kivadlovka bude svážet návštěvníky k nám do areálu a pak jako můžeme udělat 100 tisícový festival.
0: Kde vidíš Rock for People za 10 let?
1: To je jak na nějakým pohovoru, jako, kde se vidím.
0: Ještě nám řekl, jaký máš špatný vlastnosti.
1: Jo. No, já ho vidím vlastně pakliže udržíme ten trend, v kterým teďka jako jedeme, tak bychom opravdu měli návštěvnický jít nahoru. Věřím, že furt budeme vozit ty prvoligový světový kapely a že možná opravdu jako jsme schopni za těch 10 let třeba tu kapacitu možná třeba i zdvojnásobit.
2: Letos pořádáte festival Rock for People po 31. Kde ty a tvůj tým berete inspiraci?
1: Tak u Rock for People to už vlastně historicky vždycky bylo o tom, že jsme se spíš jezdili koukat někam za hranice, jak se to dělá, a z toho jsme se učili a i jsme se snažili jako zapadnout do těch jako struktur těch jiných velkých festivalů, takže my jsme byli vlastně už někde, já nevím, před 20 lety jako prvním českým festivalem, který se stal členem Evropské asociace hudebních festivalů, který se jmenuje Europe, a od té doby vlastně já jsem projezdil jako hodně nějakých showcase. Teďka jezdí mý mladší kolegové a vlastně není rok, aby prostě z našeho týmu prostě lidi neobjeli x nějakých akcí, ať už je to ten Eurosonic, ať už je to Great Escape v Brightonu a další prostě přehlídky kapel, konference, to jsou většinou akce, kde se kombinuje to, že se člověk jako dozví o nějakých trendech, jak se mají věci jako dělat na festivalech, anebo právě jsou tam ty showcaseový festivaly, kde člověk může jako vytipovávat ty novinky a ty zajímavý jména, který pak jako doveze k nám do republiky.
0: Ty jsi už zmínil, že na tvém wishlistu jsou nejvíc Red Hot Chili Peppers a System of a Down. Je to třeba tak, že když takováhle velká kapela jede turné, že se vám třeba i ozvou, že by chtěli na ten festival přijet?
1: No, to bych řekl, že je taková poměrně čerstvá zkušenost, protože dřív to tak nebylo a museli jsme se velmi aktivně zajímat, kdo pojede, a zjišťovali jsme to od kolegů z těch festivalů a psali jsme agentům a tak jsme tak jako neustálým škrábáním na dveře a dožadováním se informací se k tomu vždycky dostali, a my už jsme se teďka dostali vlastně do okruhu festivalů, kde se nám ty agenti už i těch největších ozývají sami. Jo. A řeknu, že taková jako asi největší pochvala, kterou jako teďka sklidil kolega Luděk, když byl na nějaký konferenci, že mu jeden agent říkal, no víš, a nebudu jmenovat kapelu, oni mi dali za úkol, zabukuj Rockin Park, Rockamring, Rock for People a Download a zbytek už nějak dodělám.
2: Já bych se ještě chtěl zeptat v závěrem. Ty už jsi zmínil film o Rock for People, který mapuje poměrně bohatou historii tohoto festivalu. Kde by naši posluchači mohli ten film vidět?
1: On bude příští týden vlastně v průběhu festivalu na ČT Art bude vysílán dokument 30 roků for People. Tuším, že 12.6. a pak bude promítán i v rámci Rock for People o den později, takže vlastně tyhle ty ten průřez těmi 30 lety budou návštěvníci moci shlédnout jak v televizi, tak i na festivalu.
3: Michale, moc děkujeme za vhled do fungování Rock for People. Přejeme hlavně výborný počasí, protože to je ta nejdůležitější věc, protože jinak ostatní máte pochystaný.
2: A taky slušný návštěvníky.
1: Já myslím, že my máme ty nejlepší návštěvníky, takže on to říká sice každý, ale ty naši takový opravdu jsou. Takže děkuju moc za pozvání, chlapi.
2: Ať se to vydaří.
1: Díky. Ahoj, ahoj. Express Drive.
3: Na Expressu. No a tenhle ten rozhovor ukončíme a rozloučíme se společně s Bring Me the Horizon.

0: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přejmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
1: Navštivte výstavu v Galerii Kooperativy, která skládá poctu jednomu z nejlepších českých krajinářů, Otakaru Nejedlému. Představí se vám více než 100 stěžejních děl tohoto výjimečného autora a jeho žáků. Vstup je zdarma. V Galerii Kooperativy.
2: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu astratex.cz.
3: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
4: Košín se vrací. 11. června Prague Open Air, Areál 7. Jediný letošní Open Air koncert v Česku. Košín. Silná energie a nezapomenutelný večer s uhrančivým hlasem Sean Evans, který vás znovu dostane. Lístky na Ticketlife.cz. Děti do 10 let v doprovodu zdarma.
5: Máme pod palcem celou Prahu. Nestrácejte čas v dopravě. Richard Express vám do hodiny doveze elektro do Holešovic, na Letnou i Vinohrady z prodejny rovnou k vašim dveřím. Nakupte jednoduše online a doručení nechte na nás. Datart, váš rychlý elektrospecialista.
6: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
7: Potisk, potisk, dárky, Bilabil, CZ.
8: Music. First.
9: Express FM.

0: Express. Dopravní servis.
1: Pozor, u exitu 3 z D7 nelze odbočit kvůli nehodě na Tuchoměřice. Dopravu taky komplikuje na D8. Nehoda ve směru do Prahy na 28. kilometru. No a klasicky vás musíme upozornit taky na zácpy na Pražském okruhu, tedy na D0. Tam už je problém od D5. No a pokud jedete do Brna po D2 od Bratislavy, tak i tam se trochu zdržíte. No a vlastně i na průjezdu po D1 kolem Moravské metropole, jako vždy mírné kolony. Tak jeďte opatrně, šťastné nervy a poslouchejte Express FM, odkud vás stále z Express Drive zdraví Petra Michal.
2: Express FM. Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
3: Haló, volám do pořadu Zvuková hádanka. Poznáte, co je tohle?
2: Tak to vím přesně, dochází ti opalovák. Kup si nový z Alza Plus. Díky doručení zdarma a slevám ušetříš pokaždé, když nakoupíš. Od kosmetiky po elektroniku na alza.cz.
0: Express FM.

0: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
1: Má smysl hromadit věci? Majetky? Z výletů magnetky? Možná. Ale zážitky, ty vám nikdo nevezme. Tak co chcete zažít? Bydlet v pěti hvězdě? Vznést se do oblak? Nebo si labužnicky pochutnat? Ať už chcete zažít cestování, gurmánství nebo adrenalin, běžte na Slevomat. To musíte zažít.
2: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden chodura, špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sírem nebo popcorn za 129,90. A Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.
3: 14 slevových kupónů v Tetě. Ušetřete z kupóny, které platí na značky Ariel, Pampers, Nivea, Jar, Gliss a další. Zlevněte si své nákupy o stovky korun. Kupóny platí i na produkty v akci. Více na tetadrogerie.cz.
4: Léto začíná na zámku v Roztokách. Rodinný festival Léto na zámku s programem plného nevšedních zážitků pro malé i velké návštěvníky. Koncerty, workshopy, procházky z garden party, ale i večerní stand-up komedy. Přijďte si užít začátek léta do zámeckého parku v Roztokách o víkendu 12. a 13. června. V pátek koncert Fast Food Orchestra. V sobotu celodenní program završený kultovní českou stand-up komedy show Na stojáka. Kompletní program a víc info na webu www.středočeskemuzeum.cz.
5: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
6: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26. Express.
7: Music first.
8: Express FM.

0: Nevím, jaké modely si dávají Måneskin, ale tohle byl jejich supermodel. My s Michalem oba dva rádi vaříme. Moje otázka na tebe, Michale, je, vaříš podle receptů?
1: Málo kdy. Jako někdy jo, když třeba jsem něco někde ochutnal, třeba i na cestách v Ázii, a chtěl jsem to vařit potom znova, tak jsem se ze začátku podíval, ale samozřejmě teď už to vařím z ruky a pak si vždycky říkám, to chutná nějak jinak. Je tam zapomněná sojovku, víš, nebo něco takového. Takže ano, někdy podle receptů, někdy už takzvaně z hlavy nebo z ruky.
0: A tipnul bys si, jak starý je nejstarší recept na světě?
1: No, Magdalena Dobromila Rettigová, něco ještě před ní, no, bude to nějakých třeba 350 let.
0: Tak to přidej, kámo. Cože? 4 tisíce let.
1: 4 tisíce let, to bylo, počkej, to bylo nasmaženýho dinosaura, ne?
0: No, ono se dlouho myslelo, že nejstarší známé recepty jsou z Egypta nebo z Řecka, ale pochází z dávné Mezopotámie, tedy z území dnešního Iráku. Ty recepty jsou vyrytý do hliněných tabulek klínovým písmem a pocházejí přibližně z roku 1730 před naším letopočtem. Archeologové je uchovávají na Yaleově univerzitě v USA a zajímavý je, že dlouhou dobu si vědci mysleli, že jde o lékařský nebo alchymistický texty. Teprve v 80. letech se ukázalo, že jde ve skutečnosti o kuchařku. A na těch tabulkách je zhruba 40 receptů, většinou to jsou různé vývary a dušená jídla. Nejzachovalejší tabulka obsahuje 25 receptů na dušený pokrmy, 21 masových a 4 zeleninový.
1: A víš, co mi tam chybí? Recept na pivo, protože v Mezopotámii vařili první pivo. To je zvláštní, že tam ten recept chybí.
0: No, tady se dál uvádí, co se tehdy vlastně jedlo. A jedlo se hodně. Jehněčí maso dušený s cibulí, česnekem, koriandrem, porkem, kmínem a pivem.
1: A, tak dobrý, no, aspoň tam je to pivo.
0: A jeden z těch nejslavnějších receptů, nazvaný tuhu, připomíná dnešní hustý guláš nebo ragu, obsahoval jehněčí, červenou řepu, cibuli, bylinky a... pivo.
1: Tak konečně. Tak to by byly recepty, které bychom vlastně mohli použít i dnes. Jedu do univerzity v Yale a vemu si od nich receptář.
0: A lahváče sebou.
2: Středeční odpoledne na Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Vlnu kritických reakcí zbudila na Vysočině slova ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka, který minulý týden Senátu prohlásil, že obce nemají jistých 12 miliard korun od státu jako kompenzaci dopadů stavby nových bloků jaderné elektrárny Dukovany. Zastání našel jen u politiků vládních stran. Babišova vláda chce rozhodnutí předchozího kabinetu Petra Fialy prověřit. Evropská unie se dohodla nejen na zpřísnění migrační politiky, ale také na zpřísnění deportačních center ve třetích zemích. Do nich by byli přesunuti migranti, kteří jsou v zemích Evropské unie nelegálně. Pořádně těžká zkouška čeká cyklisty na společné mistrovství Česka a Slovenska. Organizátoři si pro jezdce nachystali nejtěžší okruh v dějinách. Chtěli bychom, aby závodníci finišovali po jednom, svěřil se ředitel závodu Leopold Koenig. Šampionát se pojede 25. až 28. června na Jesenicku. Zítra ráno bude polojasno až jasno, v Čechách bude během dopoledne, na Moravě a ve Slezsku až odpoledne od západu přibývat oblačnosti. Odpoledne a večer se v Čechách od západu místy přidají i přehánky nebo bouřky, nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů, na horách kolem 15. Na Express FM do své finálové hodiny míří odpolední drive a i nadále jsou u toho s vámi Michal a Petr.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: Nové album oznámila tahle skvělá anglická zpěvačka Ellie Goulding a už v pátek budeme mít ochutnávku v podobě prvního singlu. Teď si dáme ale jiný pilotní singl.
1: Přesně tak, protože nové album oznámila i Ariana Grande. Bude se jmenovat Petal a vyjde koncem července.
0: Naváže na dva roky starý titul Eternal Sunshine, se kterým Ariana dobila britskou i americkou hitparádu. A my vám teď z nahrávky, na kterou produkčně dohlédli, kromě Ariany, Max Martin a Ilja, nabízíme pilotní single.
1: No a zajímavostí je i video k tomuto singlu, protože má hororový nádech a v hlavní roli se představil herec Justin Long, který zakopává Arianu Grande v podzemní bunkru.
0: Pokud ten klip chcete vidět, tak koukněte na expressfm.cz do našeho článku o novinkách. Novinka.

0: Ke Sabian už mají novinku za sebou, tohle byla ukázka v podobě skladby Great Pretender a před námi další novinka.
1: No, o tu se postarala anglická písničkářka Maisie Peters, která 22. května vydala své třetí

0: Má smysl hromadit věci? Majetky? Z výletů magnetky? Možná. Ale zážitky, ty vám nikdo nevezme. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě? Vznést se do oblak? Nebo si labužnicky pochutnat? Ať už chcete zažít cestování, gurmánství nebo adrenalin, běžte na Slevomat. To musíte zažít.
1: Švandovo divadlo na Smíchově uvádí
2: původní komedii z divadelního prostředí
3: Smrt mu sluší.
1: Největší divadelní událost od přeletu rakve nad Národním divadlem.
2: V hlavních rolích
1: Michal Dlouhý
2: a Kamil Halbich.
1: Smrt mu sluší
2: ve Švandově divadle.
4: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
5: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5, velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
4: A tak to bude drahé.
5: Kdepak, za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5, už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
6: Košín se vrací. 11. června, Prague Open Air, Areál 7. Jediný letošní Open Air koncert v Česku. Košín. Silná energie a nezapomenutelný večer s uhrančivým hlasem Sean Evans, který vás znovu dostane. Lístky na Ticketlife.cz. Děti do 10 let v doprovodu zdarma.
7: Seznam slaví 30. narozeniny. A místo dortu servírujeme festival, ať to oslavíme společně. Roztančí vás kapely jako PSH, Skyline nebo Kašpárek v rohlíku. Do děje vtáhnou živé podcasty s tvářemi Seznamu. A vaši drobotinu spolehlivě zaměstnají zábavné aktivity. Tak se vidíme na Seznam Festu v sobotu 6. června v pražském Garbe Holešovice. Registrujte se na seznamfest.cz a my se na vás už fest těšíme.
8: Potisk trička, byla CZ.
9: Hudba na prvním místě.

0: Red Hot Chili Peppers a jejich pohodičková záležitost Universal Speaking.
1: My teď vyrážíme do českých Luhů a Hájů. Pexeso, to je úplně nová pražská kapela a my vám nabízíme jejich debutový single. Pexeso se sami charakterizují jako indie dance kapela, která staví na tanečních groovech inspirovaných elektronikou, ale zůstává u živého nástrojového projevu.
0: Pro mě osobně velmi příjemné překvapení, uvidíme, kam se budou Pexeso ubírat v budoucnu, pokud se budou držet nastaveného směru. Těším se na jejich skladby, jakož i na koncerty, protože česká indie scéna potřebuje podobné party jako sůl.
1: A mimochodem, dávejte pozor, až je budete vyhledávat, protože ještě taky existuje jedna kapela, která se jmenuje Pexeso Zlín a na Slovensku mají pankáče Pexeso, tak hlavně musíte hledat právě tu pražskou kapelu Pexeso, abyste náhodou se nedivili, co to hrajou.
0: Momentálně má 6 followerů, včetně mě.
2: Novinka. Novinka. Express FM. Pexeso.

0: Nine Archives říká, že je nebezpečná, no a my tady bezpečně víme, že pro vás máme další novinku.
1: Přesně tak, s tím mám velkou radost, protože anglickou kapelu Courtiners mám velmi rád. Trošku mě zklamalo, že chystej jenom bestovku, nicméně na té bestovce najdete dvě nové skladby a jedna z nich za malý okamžik zazní.
0: Ta se jmenuje Luckiest Man Alive a právě Liam Frey, Michael Campbell, Daniel Mures, Joseph Cross a Elina Lynn tuhle píseň zařadili na tuhle kompilaci, bude se jmenovat God Bless the Band a vyjde 28. srpna.
1: No a kromě ní se tam objeví ještě jedna skladba, ta se jmenuje Plus One Forever, na tu se těším a pod oběma skladbama je producentsky podepsán, kromě Liama Freye, i legenda James Scalin, který je znám z kapely The Coral.
0: Mimochodem, kdybyste náhodou chtěli vidět Courtiners naživo, tak vás trošku zklamu. Oni sice chystají turné, ale omezilo se jen na britské ostrovy. Tak hold, když tak musíte vyrazit za oceán. Teda vlastně jenom za moře, teda jenom za kanál La Manche.
1: Ale stát to bude za to.
2: Novinka.

0: Express.
1: Dopravní servis.
2: Na nehody pozor v Kozolupech v okrese Plzeň Sever. Tam je právě teď osobák s nákladňákem v sobě. Pozor musíte dávat i v Habří ulici, v náměstí nad Oslavou a taky v ulici Na Jezerce v Praze. Tam všude vás zdrží nějaké nehody. No a zácpy jako od vždycky D0, tedy Pražský okruh, už od nájezdu z plzeňské D5. No a taky D1 kolem Brna. Zkrátka taková ta klasika každého odpoledne.
3: Express FM. Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
4: Haló, volám do pořadu Zvuková hádanka. Poznáte, co je tohle?
3: Tak to vím přesně. Dochází ti opalovák. Kup si nový z Alza Plus. Díky doručení zdarma a slevám ušetříš pokaždé, když nakoupíš od kosmetiky po elektroniku na alza.cz.

0: Má vůbec smysl tuhle tu skladbu a jejího autora představovat? Já myslím, že posluchačům Express FM obzvlášť. To byly Cure a jejich hitovka Just Like Heaven.
1: Tak smysl to nakonec mělo. Co vám určitě představit musíme, to je další novinka, protože tu jste u nás ve vysílání ještě neslyšeli. Jmenuje se Favor a na starosti jí má australský DJ a producent Paul Fisher, který se spojil poprvé za kariéru se svojí krajankou zpěvačkou Tones and I.
0: No a vznikla optimistická tech houseová skladba, která plynule propojuje klubovou energii s popovým vokálem. Fisher ji poprvé odhalil během svých rekordních koncertů v San Francisku, kde se během dvou večera shromáždilo 40 000 fanoušků.
1: No a pokud si říkáte Tones and I, to mi něco říká, tak vězte, že v roce 2019 se Tony Watson proslavila svým megahitem Dance Monkey, kterému tenkrát nešlo uniknout a pro spoustu z nás je možná i lehce otravný, ale teď určitě neotravná píseň Favor.
2: Novinka. Novinka. Express FM.
3: Fisher a Tones and I. Favor. He said, tell me a story.

0: Mama, mama, mama.
1: Jednou tohle chcete slyšet. Teď si ale ještě chcete užívat život naplno. Cestovat, budovat kariéru. Za pár let ale může být pozdě. Myslete na svou budoucnost a nechte si zamrazit vajíčka. Třeba i na splátky. Objednejte se na www.pronatal.cz.
2: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
3: Tak jak asi proběhlo hlídání od hlídání dětí CZ?
0: Mami!
3: Tak co jste dneska s tetou vyváděli?
0: Vystřihovali jsme slana.
3: Vystřihovali?
0: Pak jsme šli s Bobinou ven a skákali jsme přes panáka.
4: Hlídání dětí CZ. Starost o to nejcennější a čas pro vás.
5: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou za 12,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
6: Hala, Monkey Business oslavuje 26. narozeniny.
7: A kdy to bude?
6: 23.7.
7: A kde to bude?
6: V areálu A7 v Holešovicích.
7: A kde si můžu koupit lístky?
6: Předprodej na Go Out, tak tam šupej.
8: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
9: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
10: Music. First.
11: Express FM.

0: Tolik vakcín za Heartbreak Kid, no a je tu středa, což znamená, že vás čeká nový díl podcastové série Express Star a dnes si přijdou na své fanoušci seriálu Ulice, je to tak?
1: Je to tak, protože dnešními hosty jsou scenaristka Eva Taubrová a herec Lukáš Rous, kteří nás vezmou do zákulisí tohodle nekonečného seriálu. Ten má za sebou 21 sezon, už téměř za sebou, protože pomalu končí. No a před sebou další, tu tedy 22. Já jsem se mimo jiné i ptal, kolik si myslí, že by ještě těch sezon mohlo být. Tak Eva tvrdila, že 50 a Lukáš jí přeje dalších 20, tak uvidíme, kdo bude blíž. No ale mě třeba zajímalo samozřejmě i to, jak berou kde berou témata, jak to píšou, proč to píšou. Jestli se třeba nebojí, že když tam teďka měli téma kyberšikany, kterého se dopouštěla právě postava hraná Lukášem Rousem, jestli to nebude spíš jako trochu návod pro ty lidi. No a na to mi samozřejmě Eva taky odpověděla.
2: Ano, snažíme se být hodně zodpovědní v tomhle ohledu. Máme vždycky na všechno poradce a všechny vlastně informace, které tam zaznívají, tak jsou třikrát ověřený. A tu zodpovědnost si uvědomujeme a pro mě to byla i taková jako zajímavá zkušenost, když jsem tam přicházela v tom roce 2012, tak moje první linka byla o HIV pozitivní osoby a hrozně mě překvapilo, že na soukromé televizi jsem se setkala vlastně hned první den s tímhle postojem. Můžeme tehdy kreativní producent, tady to byl Michal Reitler, říkal, no já mám dojem, že bychom touhle linkou mohli mnoha lidem pomoct. Hmm. A takhle to vnímám vlastně do dneška.
3: Express Star.
4: Na Expressu.

0: vůle lidu, ta je vždycky důležitá, jak oni zpívali právě teď Muse. No a vůle lidu je taková, že my odcházíme ne do věčných lovišť naštěstí, ale odcházíme jenom si odpočinout, abychom zase zítra v 16 hodin mohli v plné síle se nastartovat zpátky.
1: Přesně tak, protože nějaký ten odpočinek potřebujeme, nicméně se s váma neloučíme na dlouho.
0: No, za chvilku začíná už před chvilkou avizovaný Express Star se mnou, pak je hodinka pauza a od 9 jako vždycky Express Edge, tedy 2 hodiny plné nezávislé muziky, kytar, tvrdých beatů a tak dále. Veď Petře?
1: Přesně tak, my umíme posluchače něžně rozeznít na začátku, abychom ve finále zasadili trošku tvrdou tečku. Zkrátka klasický schéma pro Express Edge. Začínáme v 9, končíme v 11. Máte se na co těšit.
0: No a takhle komplet v Express Drive, tedy zítra v 16. Naslyšenou.
1: Bye bye.
2: Express Drive s Petrem Novákem a Michalem Plškem.

0: Express Star. Star.
1: Fenomén českých obrazovek seriál Ulice pomalu uzavírá svou 21. sezónu a chystá se na tu 22., která začne na konci prázdnin. O Ulici si dnes budeme povídat se scenáristkou Evou Taubrovou a hercem Lukášem Rousem, které vítám ve vysílání Express FM. Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Eva Taubrová je absolventkou Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a FAMU. Od roku 2012 je nejen součástí autorského týmu Ulice, ale také seriálu Dáma a král, Oznak Vysočina nebo Zlatá labuť. Je to takhle ve stručnosti v pořádku?
3: Úplně v pořádku.
1: Lukáš Rous je pokračovatelem rodinné tradice. Hresí se věnoval jeho dědeček Miroslav, tátu Daniela, známe i jako skvělého dabéra. Lukáš začínal v Městském divadle Most, od roku 2012 je členem souboru divadla Na Fidlovačce, kde ho můžeme vidět v inscenacích Válka Rousových, Amadeus, Proč muže neposlouchají a ženy neumí číst v mapách, nebo připravované hudební komedii Dáma na kolejích. Účinkuje i v divadle Lucie Bílé v inscenaci Sladké neřesti a v hudebním divadle Karlín v představení Bodyguard. Televizní diváci ho mohli zaznamenat v televizním filmu Hodina klavíru, seriálech Strážce duší, Ohnivé kuře, Specialisté, Oznak Vysočina, Zlatá labuť, Policie Hvar nebo Oktopus. V Ulici vystupuje jako Adam Kokeš, rozvedený otec dvou holčiček, IT specialista, ale taky stalker. Nevynechal jsi nic důležitého?
2: Přesně tak to je, všechno.
0: Express Star.
4: Na Expressu.
5: When you don't realize you're in the moment until it's a memory.

0: Seriál Ulice budeme na Express FM probírat s jeho scenáristkou Evou Taubrovou a hercem Lukášem Rousem. Ulice naplňuje označení nekonečný seriál, protože s námi už je přes 20 let a celou dobu se taky drží nadstandardní sledovanost. Co je podle vás tajemství úspěchu?
1: No, asi nějaká snaha vyprávět o každodenních věcech, ale aby to nebyla nuda.
2: Myslím si to samý. Myslím si, že nějaká příběhová nebo dobře napsaný scénář, což jako tady je záruka a divácká sledovanost, no, tak myslím si, že pak má ten seriál mít, nebo mohl by mít úspěch k tomu, aby pokračoval dál.
0: Dívali jste se na Ulici, ještě než jste se stali její součástí?
1: Já jsem Ulici zachytila tak nějak v době, kdy jsem šla ze střední školy na vejšku, takže si pamatuju, že vždycky, když jsem se vracela k našim domů, tak tam ta Ulice šla. Takže jsem potom, když jsem do té Ulice vstupovala už jako autor, tak jsem měla dobrý základ, jako, že jsem trošku už věděla, kdo je kdo.
2: Já jsem popravdě jako zachytil pár dílů, ale to... Hlavně a díky tomu, že v Ulici bylo a je spousta mých kolegů a kamarádů z divadla, takže jsem se chtěl podívat na jejich práci, jak to vypadá, když točí takovýhle nekonečný seriál, ale jinak, jakože bych sledoval všechny dějové linky, tak to vůbec ne. Spíš jsem to jenom jako zachytil, jsem se podíval a zase jsem šel od toho nějak, jsem tomu nevěnoval další čas a pozornost.
0: Máte své oblíbené postavy, samozřejmě myslím z diváckého hlediska?
1: Zrovna jsme se teď bavili o tom, že mě moc, no to vlastně není z diváckého hlediska, ale mě moc bavilo psát Kokešovi spolu u manžele. To byla jako zábava a myslím, že jim to tam šlo, no, ty hádky a...
2: Já úplně, jak říkám, neznám nějaký linky ostatních postav, tak abych teď neřekl nějakou blbost, ale baví mě spousta těch mladých lidí, kteří tam jsou v Ulici a jsou, mám pocit, jako šikovní, nevím, jak se věnují třeba divadlu nebo jiným věcem, ale co se týká toho natáčení, tak nemůžu jako vypíchnout nikoho konkrétně, ale viděl jsem, jak pracují a jsou strašně jako pečliví, zodpovědní a sympatický, takže spíš jako při té práci, jasně, když člověk to sleduje ne z obrazovky, ale přímo jakoby na place, tak jsem si říkal, jako, že jsou vlastně hrozně šikovní, že nevím, jako, jak bych fungoval já v těle letech, jo. Jsem byl takový ucho a oni to dávají velmi jako rychle, flexibilně, jsou takový jako... jsou prostě strašně jako pohotoví a jsou dobrý, no.
0: Kolik sezon může mít podle vás Ulice ještě před sebou?
1: Doufejme, že alespoň 50.
2: Těžko říct, tak to je fakt opravdu na tom, jako jaký se budou psát příběhy, jak to lidi bude bavit, ale přál bych jí dalších 20. tak kolik má teď, tak ještě dalších 20, no, proč ne?
0: Ulice se často věnuje aktuálním tématům, jako je šikana, alkoholismus nebo domácí násilí, nebo taky tady Lukášova kyberšikana. Berete to jako poslání využívat toho obřího mediálního dosahu seriálu?
1: Ano, snažíme se být hodně zodpovědní v tomhle ohledu. Máme vždycky na všechno poradce a všechny vlastně informace, které tam zaznívají, tak jsou třikrát ověřený. Tu zodpovědnost si uvědomujeme a pro mě to byla i taková jako zajímavá zkušenost, když jsem tam přicházela v tom roce 2012, tak moje první linka byla o HIV pozitivní osoby a hrozně mě překvapilo, že na soukromé televizi jsem se setkala vlastně hned první den s tímhle postojem. Můžeme tehdy kreativní producent, tady to byl Michal Reitler, říkal, no já mám dojem, že bychom touhle linkou mohli mnoha lidem pomoct. A takhle to vnímám vlastně do dneška.

0: Na Express FM posloucháte rozhovor se zástupci seriálu Ulice, scenaristkou Evou Taubrovou a hercem Lukášem Rousem. My jsme se k tomu už trochu dostali, Evo. Vy jste autorkou poměrně výrazných linek v Ulici. Přicházíte s tématy jako scenáristé sami nebo píšete na zadání?
1: To je pokaždé trochu jinak. Někdy prostě to vzejde od nás, někdy s tím tématem přijde jako v podstatě to může být kdokoliv. Může to být kreativní producent, šéf, autor, jiný linkař může mít nápad, z kterého pak vznikne třeba celý půl rok. Někdy to vzejde i třeba od herců. Je to pokaždé asi jinak.
0: Před chvilkou už jste prozradila, že máte na tyhle ty, na tahle ta vážná témata odborné poradce. Kde je oslovujete nebo kde je berete?
1: No tak různě, jak si tak člověk vyhledá někoho, prostě vždycky to musí být jako skutečně odborník v té oblasti a ideálně ne jenom, že by to byl něčí kamarád nebo tak, ale já jsem třeba vždycky ráda konzultovala s Eduinem, tam opravdu, já jsem psala dlouho ty školní děje. A to nám hodně pomáhalo, no, nebo na všechny ty právní a policejní kauzy, tak taky vždycky máme různé kriminalisty, tak to bylo vždycky hodně obohacující.
0: Už jste zmínila ty školní linky, včetně šikany pedagoga ze strany studentů. Tam musíte být při psaní hodně opatrní, aby to pro ty studenty nebyl spíš návod než odstrašení.
1: No, já z tohohle jsem se přiznám měla strach i tady, u tady pana Kokeše, abychom vlastně nedávali návod třeba co je a není postižitelné, ještě, nebo pro policii zajímavé. Tak jo, no, je to trošku takový tanec mezi vejci, nebo jak se to říká.
0: A chodí vám potom třeba i zpětná reakce od diváků, že jste jim pomohli, že třeba něco podobného řešili nebo něčím podobným se zabývali, třeba i u svých blízkých a že třeba jim, vlastně, že to byl pro ně návod, jak to řešit?
1: Děje se to, občas přijde nějaký takový dopis, tak z toho máme vždycky velkou radost. Konkrétně si vzpomínám, že to bylo kdysi, když tam nějaká postava měla nějakou vážnou nemoc a přišel nám fakt hezký dopis, že vlastně se díky té Ulici v té rodině o tom začali bavit. Že se to jako otevřelo, to téma. Tak to se občas stane.

0: hosty dalšího vydání naší rozhovorové série Express Star jsou scenáristka Eva Tauberová a herec Lukáš Rous. Lukáši, jak vnímáte vaši postavu, tedy Adama Kokeše?
1: Tak jak může pro spoustu lidí působit Adam Kokeš jako zlej člověk, jakže to je prostě absolutně jako nechutný a nepochopitelný pro někoho třeba prostě, že dělá takovýhle věci, tak ty pohnutky, proč to dělal, nebo ten to co vlastně z čeho to vyvěrá, tak mám pocit, že to je, nebo je to hlavně a především díky tomu, že vlastně nebyl šťastný, není schopný vlastně se smířit s určitýma okolnostma a proto pak dělá nešťastné věci a tím, že vlastně už se diváci dozvěděli, že to, co dělal teď Adriáně, tak dělal i dříve své bývalé ženě, takže k tomu měl sklony i dřív, jenom prostě neumí pracovat asi moc dobře se svými emocemi a někde to jako vypustit jinak, takže to bohužel to pak takhle jako končí takovouhle jako špatným jako nějakým jeho vypuštěním tady těch hnusných zpráv a tady toho stalkingu, jo. Pro mě to bylo hrozně zajímavé tohle hrát, protože to mohl jsem hrát něco a zároveň jsem zatím měl ještě úplně jako jiný příběhy, že jo, nebo sám v sobě, v té hlavě, který se odehrávají, takže jako opravdu herecky to bylo pestrý pro mě a byl to takový herecký dárek, no, že člověk hraje fajn, sympatickýho kluka a zatím je ta zrůdnost tady těch věcí, že jo. Takže čím jako milejší jsem se vlastně, jak jsem se zdál, tak tím vlastně horší věci jsem pak mohl dělat, nebo jako...
0: Hraje se pak ten padouch, který se z Adama stal, líp než předtím ta pozitivní figura?
1: No tak to jsou dvě spojené nádoby, takže právě jakože čím horší věci, nebo tak jsem to řekl možná předtím naopak, čím horší věci já dělám, tak tím víc pak mám příležitost jako utěšovat tu Adriánu a být jí oporou, takže vlastně on to dělal velmi jako zištně a dobrá manipulace, no. Což se mnou jako s Lukášem nemá teda nic společného, já jsem tohle nikdy nedělal, ale o to zajímavější to bylo si to zahrát a jak říkám, no, herecky to je pro mě jako taková jako dobrá výzva, pestrej nějak jako nějaká jak to říct, no, je to prostě možnost si zkusit i takovouhle nějakou jako linku hereckou.
0: Rozšířit rejstřík.
1: Jo.
0: Vy říkáte, že vy jako Lukáš nic takového neděláte, ale to se pak těžko vysvětluje třeba divákům a divačkám. Nestává se vám, že vás třeba někdo zastaví na ulici a my nadávám, co to tý Adriáně děláte?
1: Ne, zatím jsem neměl tady s tím úplně, ještě jako jsem se s tím nepotkal. Ačkoliv už mi jako spoustu lidí říkalo, že je dost pravděpodobný, že se s tím potkám, protože některým kolegům jako lidi nadávali a tak, takže když hráli nějaký negativní postavy, nějaký záporáky, takže já vlastně zatím ještě, teď je to jako velmi čerstvý, kdy to šlo ven, myslím, že to je tak ani ne týden zpátky, takže je dost možný, že se s tím potkám a budu nějak jako muset ty věci řešit s těma lidma třeba, nebo nevím, a nikdy se mi to jako nestalo, ale zatím se spíš potkávám jako s kladnými ohlasy, což jako je příjemný, lidi mi píšou zprávy, jakože že si jako vážejí toho, že jsem tam byl a že jsem to zahrál moc hezky, ač vlastně jako to byla záporná postava, takže byli rádi, že mě tam viděli, tak to je asi pro mě jako nejpříjemnější nebo jako potěšující, tak zatím jsem neměl nějaký negativní ohlasy úplně.
0: Podle mě máte možná ty neúplně pozitivní postavy trochu v rodině, protože i váš otec, to mám taky jako ve škatulce padouchů.
1: Je to tak, jo. My nedostávám nějaký jako sympatický.
0: A vyrovnává vám to aspoň divadlo, nebo i tam už vás mají tvůrci v nějaké škatulce trošku toho jako najzlíka, když to
1: tam jsem měl, tam jsem měl od těch jako milých sympatických kluků až po ty šmejdy jsem se tak jako mohl zahrát jako spoustu různých postav a rolí a v tom je to vlastně naše zaměstnání asi jako to, co je na tom krásný, že za ten jeden svůj život si můžu prožít několik dalších jako postav a nějakých jako emocí a věcí, co se ty lidi nesou v hlavách, takže v tom je to jako pro mě zábavný. No.
2: Express Star. Na Expressu.

0: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
1: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, byla byl, CZ. Ratatararata, dárky, ratatararata, potisk, potisk, dárky, potisk, dárky, byla byl, CZ.
2: Express FM.
3: Hudba. Na prvním místě.

0: Scenáristka ulice Eva Taubrová a herec Lukáš Rose jsou tentokrát hosty Express Star. Jak vypadá takový běžný den scenáristy v ulici?
1: Tak záleží, který to je den. Když je to zrovna pondělí, tak máme třeba schůzky, kde nás víc a vlastně plánujeme, co se bude dít během dalších třeba 14 dnů. Vždycky jsou také porady, abychom se trošku jako sladili a nebyly třeba dvě linky o tom samém. Pak ty někdy to píšu, tak to záleží zrovna, odvádím děti do školky, ze školky, mezi tím se snažím psát. A někdy je třeba dramaturgická schůzka, kde vlastně dostávám zpětnou vazbu, že je to tak jako vždycky člověk je s tím chvilku sám, s tou prací a pak vlastně se mu dostane ty pomoci v podobě nějakého feedbacku a pak vlastně jste s tím zase sám, ale jinak je to super.
0: Takže píšete třeba doma v home officeu takzvaně, nebo máte třeba nějaký writer's room, kde se potkáte i s kolegy?
1: V tom writer's roomu se potkáme občas, právě abychom se jako sladili a naplánovali, co kdo bude dělat. Home office, pokud doma není příliš velký nepořádek na to, abych se mohla soustředit, tak mám home office, případně nějaký kavárna office.
0: Chodíte se dívat i na plac, na natáčení?
1: Teď jsme zrovna byli, nebudu říkat teda na čem, a občas chodíme, no, ale je pravda teda, že jak tady říkala Iva Bergrová, tak jsme tam nahoře a plac je o patro níž a my jsme se třeba s Lukášem viděli dneska poprvý. Ne?
0: tak to jsem rád, že aspoň něco jsme zprostředkovali. Nevynadal vám, co mu to píšete?
1: Ne.
2: Naopak, vůbec. To bylo absolutně neoprávněný. Prostě jak naopak, jako krásně napsaná linka.
0: Tak když už jsme byli u toho natáčení, tak jak vypadá takový běžný den herce v ulici?
2: Tak záleží, jestli natáčím od 6 od rána, anebo točím třeba až odpoledne, no. Tak většinou to je tak, že když se točí brzo ráno, tak prostě přijedu. Já jsem točil buď ve Strašnicích, v základní škole Voděracká, anebo přijedu do Hostivaře. No a první, co je, tak člověk jde hnedka jako do šatny, tam se převlíkne do toho, do čeho má, protože každý kostým má takovou jako cedulku, kde je napsáno, jaký se má vzít člověk kostým podle obrazu. A potom jdu do maskárny, potom je tam takový prostor poměrně velký, kde je catering a tam si dá člověk kafe a popovídá si se svými hereckými kolegy, řekneme si text, ještě než jdeme na plác. No a pak se jde na plác, tam většinou máme zkoušku s panem režisérem, takže si to řekneme jenom tak jako na nečisto. Pak většinou si dáme ještě jednu zkoušku a pak už se točí. Bere se jedna ostrá, pak už podle toho, jak se to povede. A jako většinou je to poměrně svěžný. Myslím si, že tak jako odhadem můžu říct, že třeba ten obraz se natočí do půl hodiny třeba. Je to poměrně fofr.
0: A kolik těch obrazů za ten den stihnete?
2: No, tak jak kdo, já jsem třeba měl jako nejvíc obrazů, co jsem měl za den, tak bylo, myslím, asi 8 nebo 9. To už je poměrně dost. Sandra Nováková třeba říkala, že jich má pravidelně, třeba každý druhý den má 9 obrazů, že vlastně se to člověk ani nestíhá učit. Tak já jsem měl vlastně v tomhle tom poměrně jako komfort a výhodu, že já jsem měl třeba 4 až 6 natáčecích dní v měsíci a tam člověk má prostor se to jako v klidu naučit a ta hlava moje ještě není jako vytrénovaná na to, abych se to učil ze dne na den a tyhle lidi, kteří tam jsou už jako další dobu, tak tu hlavu mají vytrénovanou, takže si to přečtou a mají to tam, uložejí to hned, jo. Tak
0: a druhý
2: jako,
0: den to zapomenou.
2: Druhý den to zapomenou, no jasně, přesně tak.
0: A vy si ještě pamatujete texty?
2: Já si taky nepamatuju, ne, já to jako vypouštím, ale druhý den si to ještě asi pamatuju. Nicméně se to natočí, no a pak se zase slíknu a jedu domů. Takhle vypadá ten den, no. Je to taky, záleží opravdu, kolik těch obrazů je. My to dostáváme, ty scénáře v takových obálkách a když ty obálky tam na nás čekají na těch stolcích, tak si vždycky vezmeme ty obálky a jenom tak jako podle tloušťky si říkáme, kolik toho asi bude, no.
0: Jak zvládáte kloubit natáčení a divadlo?
2: jak říkám, díky tomu, že jsem vlastně měl těch 4 až 6 natáčecích dní, tak se to dalo úplně v pohodě. To se plánuje dopředu. Ferman v divadle taky znám poměrně dost dlouho dopředu, takže se to skloubit dalo úplně krásně. Já mám v kolem nějakých 12 představení v měsíci a tohle dohromady bylo úplně tak jako akorát, že se jako nemůžu stěžovat. No.
0: Jasně. Máte třeba natáčení o víkendu nebo víkendy si necháváte volné?
2: Víkendy se točilo taky, ne. Podle toho, jak to jako vyjde a tím, že jsme točili na té základní škole Voděracká, tak tam ta škola je jako k využití vzhledem Jasně. k tomu, že je víkend, protože děti nechodí do školy, takže tam ulice točí víkendy ve škole, takže jsme točili i soboty, no. Nebo možná i neděle, teď nevím, myslím, že jo.
0: No a jak to pak dá se skloubit s rodinným životem?
2: Dá, protože pak mám jako kolikrát i volno v týdnu, takže to beru tak, jakože, jako bych měl víkend prostě přes týden. No.
0: Jasně.
3: Express. Express FM.

0: Scenáristka Eva Tauberová, herec Lukáš Rous jsou našimi Express Stars. Hodně lidí označuje nekonečné seriály za tovární výrobu, výplň mezi reklamy a podobně. Co byste jim z vašich pozic herce a scenáristky vzkázali?
1: Myslím si, že při tom objemu té práce, kterou je potřeba udělat, aby ten seriál mohl být na obrazovkách každý den, to zkrátka nějak zorganizované být musí. Takže to přirovnání k té továrně asi v nějaké opodstatnění má, prostě je to tak jako dobře promazaný stroj a třeba mně se v tom funguje dobře. Určitě spoustu kolegů, scenáristů si na tom třeba vylámalo zuby, že prostě to pro ně bylo těžké se do toho nějak jako dostat do nějakého tempa a do toho procesu a mně v tom třeba je dobře.
2: No a co se mě týká, tak já to tak jako, já tam nejsem tak dlouho jako paní scenaristka tady, takže já za ten půl rok jsem si neprošel nějakými stavy, že bych si říkal, ježiš, to už je dlouhý, nekonečný, monotónní, nudný nebo vůbec, ale myslím si, že ani tak bych si to neříkal, protože ulice otevírá spoustu různých témat a k zamyšlení třeba a jako myslím, že tak, jak jsme se bavili už předtím, že si z toho někdo něco může pak vzít jako pro svůj život nebo nějaký náhled na určitý věci, tak v tomhle tomto, i přesto, že to může pro někoho působit nebo na někoho působit z diváků, že to je v podstatě fabrika a že se toho dělá tolik a že vlastně jako to jede každý den, kromě těch víkendů a kromě prázdnin, že jo, tak pořád vlastně si to udržuje nějakou kvalitu, protože jinak by to takhle dlouho nemohlo fungovat a nemělo by to takovou sledovanost, takže já myslím, že bych asi divákům vzkázal to, že můžou asi očekávat i nadále zajímavá témata, ač to sám já nevím, nemůžu to jako potvrdit, ale vzhledem k tomu, že to takhle jako nějak asi je nastavený, tak si myslím, že nebudou ochuzeni o nějaké třeba i zajímavé, dramatičtější scény jiných kolegů a otevírání dalších nových témat, no, tak jako proč ne, proč se na to asi nekoukat dál, spoustu lidí to má jako dobrý odreagování po práci, prostě jenom, že vypnou a mají to jako jenom takovej nějaký jako prostředek uvolnění, tak jako jestli to asi každý podle svého, pokud to lidem dělá dobře a cítí se takhle s ulicí fajn a jim příjemně, že si to můžou večer zapnout, tak pojď se koukej dál, víte, to nejlepší, ne?
0: Tvůrci ulice vlastně žijí ve třech časových rovinách, protože vy teď píšete něco, co půjde zhruba tak za půl roku, točí se něco, co půjde zhruba za 3 měsíce a vysílá se to, co se vysílá. Zvládáte to jako sledovat, nebo vlastně vám v úzovkách je trochu jedno, co se zrovna vysílá a řešíte jenom to, co máte napsat?
1: Trochu to tak je, že já vlastně se v ulici pohybuju především v té časové rovině, co teďka píšeme, což je ještě víc než půl roku, myslím, že teď jsme v lednu. A to, co běží, tak samozřejmě sleduju, protože mě zajímá, jak to vyšlo. Ale to, ta časová rovina toho natáčení, tak tady trochu mimo mě. Tam se občas třeba dovíme, že se něco povedlo, nebo nepovedlo, nebo se mělo udělat jinak, ale tam jako nemám tu roztrojenost, kterou mají některý kolegové.
0: Herci mají jenom rozdvojenost, protože vy jste něco natočili, co ale třeba běží o několik měsíců, nebo minimálně týdnů později.
2: Je to tak.
0: Nebojíte se, že třeba, kdybyste se s někým bavil o tom, že byste mohl prozradit něco, co ještě vlastně se nevysílalo?
2: No, na tohle jsem se pochopitelně musel dávat pozor, protože to je taková ošemetná záležitost, kdy člověk ještě, co se tým mojí postavy týká, tak opravdu jako musí být velmi opatrný a obezřetný v tom, co říká a co kde vypouští. Takže já teda doufám, že jsem nikde nic neprozradil. Ne, já myslím, že ne. Že jsem se snažil být nějak jako v tomhle ohledu takový opatrný. Ale vím, že se mě spoustu lidí ptalo, jako prostě jsem přišel někam jako do restaurace, nebo tak co, jak to bude s máma a s tou Adrianou a tohle a vy mi to fakt nemůžete říct. Já říkám, nemůžu, prostě fakt nemůžu. Za prvý bych vás ochudil, to byl překvapení. Tak. A za druhý prostě to nemůžu, to nejde. Takže já jsem si na tohle dával pozor, tak jak jsem se slíbil na začátku s dramaturgy a s jinými lidmi, tak prostě jsem to slíbil. Nebudu se tohle to prozrazovat, to by byla škoda.
0: 21. sezona jde pomalu do finále. Můžeme naznačit, jak velké to finále bude? Že se tam stane třeba něco dramatického, na co ty diváci budou celé prázdniny myslet, než zase se jim ulice vrátí na obrazovky?
1: My nesmíme ani naznačovat.
0: No a můžeme aspoň naznačit, jestli se na Lukáše ještě můžeme těšit po prázdninách?
1: Ani to nesmíme naznačovat.
0: No tak...
2: tak ani já se to nedozvím.
0: Tak já děkuju za rozhovor a ať se ulici i nadále daří a bylo mi ctí se s vámi hezky popovídat.
2: Děkujeme za pozvání.
1: Taky muziku.
3: Express Star. Na Expressu.

Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí. Express. Music first.

0: Express. Express.
1: Express. Hudební zprávy.
0: Music News.
2: Akci Freedom 250, která připomíná založení Spojených států, opustilo další jméno. Polovina Milli Vanilli, ta živá, Rob Morven, se rozhodl, že i on nebude participovat na akci, kterou pořádá MAGA. Přitom mu jeho agent řekl, že je to akce apolitická. Ale protože jako první odřekl účast Young MC a jemu to začalo být podezřelé, padlo toto rozhodnutí. Kdo zůstává, je jiná Vanilla. Vanilla Ice. Ten se nechal slyšet, že mu je jedno, pro koho bude vystupovat. Klidně i pro Putina. Takový vidíme, co zbude z oficiálního programu. Kultovní Cadillac Coupé DeVille z roku 1968, který se objevil v hitu Justina Biebera z roku 2021 Peaches, se oficiálně dostává na aukce a nabízí fanouškům a sběratelům automobilu šanci vlastnit kus moderní historie popkultury. Pod kapotou je klasická V8 a nemá najeto víc jak 50 000 kiláků. Premiéru má za sebou dokufilm 30 roků for People režisérky Karolíny Lukáškové. Je to její první film, ale jinak stojí za podcasty Chumelenice nebo Keci a politika. Dokument je o pozadí toho, jak před 30 lety vznikl festival, který Michal Tomes a Petr Forst chtěli přivést hudbu tehdy do Českého Brodu. Je to o backstage a všem, co stojí uspořádat respektovaný festival. 30 roků for People se bude 12. června promítat přímo na festivalu a o den později na ČT Art a v i vysílání.
0: Express FM.

0: Express FM uvádí hudební speciál.
1: Express Edge. Nezávislá hudební scéna.
0: Edge.
1: Express Edge. S Petrem Novákem.
2: Dobrý večer, posloucháte Express FM, kde právě nastal čas na trochu alternativy. Začíná totiž pravidelná dvouhodinová hudební várka v podobě speciálu Express Edge. Petr s Pepou jsou ve vysílacím studiu připraveni odstartovat 873. díl. A začneme pěkně v klidu, ale postupem času vám nabídneme i trochu ostřejší záležitosti, jakož i zajímavé umělkyně. Vše o Express Edge najdete na Facebooku, k vysílání rádia, pak na webu expressfm.cz. Naše dnešní hudební putování odstartujeme v Austrálii s bratry Jefferyovými. Od roku 2009 tvoří spolu s Davem Greenem kapelu Atlas Genius. If So je jejich raná hitovka, kterou najdete na albu When It Was Now, a příjemný poslech 873. dílu Express Edge vám spolu s nimi přejí i Petr s Pepou.

Rise and Fall of Loverboy je název poslední desky od Sir Sly, amerického tria z LA, konkrétně jsme vám nabídli ukázku v podobě singlu Material Boy. A budeme vzpomínat a sice na hravou anglickou partu Viola Beach. Jejich rozjetou kariéru ukončila v roce 2016 tragická autonehoda ve Švédsku, při které zahynuli všichni čtyři hudebníci, včetně manažera kapely. Tady je Viola Beach a skladba Boys That Think.

Emeritus Series se poslední dobou stále častěji věnují filmovým soundtrackům než regulární tvorbě. Jsou to už 3 roky, co vydali 9. řadovku Fantasy a z ní pochází i doznívající track Amnesia. A dáme si Young the Giant, kapelu, která nemá problém s popem ani indie rockem a které začátkem května vyšla novinka Victory Garden. Přinesla je následující věc s názvem Different Kind of Love.

podporu nového alba ukončí 21. října v pražském klubu Roxy. V únoru tohoto roku potěšili své příznivce sedmou řadovkou Silver Sun Pickups, produkovali Bachwick a přinesla hned 10 kousků a my vám nabídneme ten s názvem Wreckage.

20 let letos ubělo od vydání debutového alba Everything All The Time. Pro kapelu dost dobrý důvod ho svým fanouškům nabídnout v remasterované podobě. Ta kapela se jmenuje Band of Horses a my vám na Express FM v rámci hudebního speciálu Express Edge pro změnu nabídli single The Funeral. Ten se umístil na 67. místě v žebříčku nejlepších skladeb nultých let. Jason Schwartzman je americký herec a hudebník, pochází z rodiny Coppolů a zahrál si v celé řadě hollywoodských filmů. Myslím, že podle fotky byste ho určitě poznali. Nás však bude zajímat jeho hudební kariéra. Krom toho, že působil v projektu Phantom Planet, je známý i jeho projekt Coconut Records. Night Timing je první albová záležitost, ze které zahrajeme stejnou jmenou věc.

pozítří vyjde 11. řadovka Death Cab for Cutie. Poslouchali jste z ní ukázku a sice song Punching the Flowers. A kapela album podpoří na severoamerickém turné po boku kapel jako Japanese Breakfast, Nation of Language a nebo A J Song. Následují Polyphonics Free se singlem Running Away.

0: Express Edge můžete na Express FM poslouchat v premiéře každou středu od 21 hodin, v repríze pak každé pondělí od 22 hodin. Na závěr tohoto hudebního bloku máme pochystáno něco pro milovníky 90. speciálně pro milovníky grunge. Kapela Kyo ve své tvorbě odkazuje nejenom na tento žánr, ale na shoegaze a za vzory si bere Smashing Pumpkins nebo Radiohead. Pouštíme jich věc názvem That's Me.
1: Express
2: Edge
1: s Petrem Novákem.

Na Express FM posloucháte hudební speciál Express Edge. Společnost vám dělají Petr s Pepou a před malou chvílí i kapela z britských ostrovů Bleach 923. Své fanoušky si získala nejenom energickou tvorbou, ale i neméně energickými koncerty. Právě doznívá No Surprise. Následovat budou The Public z Quintet, který si jako inspiraci bere Catfish and Bottlemen nebo Arctic Monkeys. V červnu jejich příznivci mohou vidět na dvou ostrovních koncertech a my pouštíme single Cutthroat.

Tolik kanadská parta Bleaker. Na letošní září má naplánované vydání 7. řadovky s názvem Elephant. My hráli track Kicked in the Hand. Čeká nás Lily, nikoli Froštěnka nebo filipínská roková parta, ale punková formace z LA.

0: tolik Lily. Na Express FM stále posloucháte hudební speciál Express Edge. Tento hudební blok ukončíme ve společnosti The Pale White. Tria z Newcastlu, které svoji kariéru odstartovalo před 10 lety a před 5 pak do světa vypustilo následující song. Jeho název je Medicine.
1: Express
2: Edge.
1: Spectre.

0: Express FM uvádí hudební speciál. Express Edge.
1: Nezávislá hudební scéna. Edge. Express Edge s Petrem Novákem.
2: Dobrý večer vám dnes, ještě jednou přeji Petr s Pepou. Společně jsme doputovali do poloviny 873. dílu hudebního speciálu Express Edge, takže ve studiu Express FM se zdržíme ještě jednu hodinu vysílání a budeme pokračovat v nastaveném trendu, to znamená nabízet vám zajímavé songy od neméně zajímavých kapel. Dáváme přednost těm, které českým éterem tak často nezní. Playlisty Express Edge najdete na našem Facebooku, pro všechno ostatní tu máte web expressfm.cz. Loni v srpnu vydali svoji pátou studiovku Eiffel Better Dinosaur Pile Up. Přinesel následující záležitost.
0: Express Edge na Express FM.

0: To byla experimentálně noisová parta The Messenger Birds, původem z Detroitu. Na nějakém webu jsem četl, že The Messenger Birds není rocková kapela, ale jen dva chlápci se stejnou zálibou pro hluk a jejich tvorba může někomu připomínat Queens of the Stone Age, The Black Keys nebo Nirvánu. My vám hráli věc názvem Phantom Limb. Teď už ale jejich londýnští kolegové Big Spring.
1: Express Age na Express FM.

Americká formace Hot Mulligan loni sice vydala nový materiál, my však přibrzdili u jejich druhé desky You Be Fine. Najdete na ní i doznívající track Equip Sunglasses. Poměrně často vám nabízíme akvizice nahrávací společnosti Pure Noise Records. Dnes vám z jejich katalogu vybíráme Coyo, kvintet z New Yorku, pro který se letošní rok nese ve znamení albové dvojky Barely Here. Najdete na ní i následující skladbu What I'm Worth.

Posloucháte Express FM, posloucháte hudební speciál Express Asia před malou chvílí i americkou indie popovou čtverici Lucius. Nabídli jsme vám single Old Tape, se kterým by pomohl Adam Grandusiel. Toho byste měli znát díky jeho kapele The War on Drugs. A připravený jsou tři krásky působící pod hlavičkou Joseph. Jsou to ségry, takže něco jako H&M. Jejich tvorba je popisována jako folk nebo country, ale přesvědčte se sami v rámci songu Sleeping with Light On.

0: To byla Foxys, sympatická umělkyně z britských ostrovů, mezi její největší hitovky patří i doznívající track Body Talk. Foxys ho vydala v roce 2015. A my se vracíme do státu, konkrétně do slunné Kalifornie. Tam působí Olivia O'Brien, která se minulý měsíc ozvala s novinkou The Masochist a která se od její dosavadní tvorby malinko liší.
1: Express.
2: Express Edge.
1: S Petrem Novákem.

Tolik Olivia O'Brien, která se doposud prezentovala spíše jako popařka, ale právě doznívá novinka Masochist. Nestává se často, že bychom v Express Edge hráli účastníky talentových soutěží, ale dnes uděláme malinkou výjimku. Bea Miller se v X Factoru umístila na 9. místě a živí se i jako herečka. Má už za sebou turné s Coldplay nebo Selenou Gomez a letos by se její příznivci mohli dočkat třetí desky. Venku je aktuálně single Painless.

Krobot na Express FM v rámci hudebního speciálu Express Edge, samozřejmě, že oblíbeného českého herce a režiséra nemyslím, ale americkou rockovou partu. 1. května jí vyšla nová deska Supermoon a my z ní na úvod dnešního finálového bloku vybrali doznívající Gun to My Head. Společnost s vámi nadále budou dělat Petr s Pepou a jak je naším zvykem, taky trochu ostřejší party. Třeba ta s tipným názvem Rocksfery. Před 8 lety se dva bratři ovlivněni Royal Blood rozhodli založit právě jí a zatím fungují. Tady máte track Kyanite.

Tohle byla trojice Dead Air původem z jižního Londýna, kterou můžete slýchat na rádích ve Velké Británii i na tom našem, konkrétně pak skladbu Fast Food World. Held s tečkou na konci je americká post-hardcoreová parta, kterou tvoří zkušení hudebníci. My vám za okamžik nabídneme výsledek jejich spolupráce s Hi-Vis, původem z Anglie. Čeká vás single Knife Point. Express Edge. Na Express

července dorazí do Prahy koncertovat kapela A Perfect Circle, kterou z Express Edge určitě znáte. Představí se v pražském fóru Karlín a my vám zahráli jejich čerstvou novinku Starless. Byl to zároveň předposlední hudební příspěvek dnešním Express Edge, 873. díly u konce. Připravili ho pro vás Petr s Pepou, kteří vám tímto děkují za pozornost i podporu a zároveň si těší na slyšenou přesně za týden u nového dílu. Do té doby užívejte, poslouchejte hudbu a mějte se rádi. Express Edge na Facebooku, Express FM na webu. Pizza Mír.

0: ta trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela bel, CZ.
1: Express FM.
2: Hudba na prvním místě.

0: Express. Express.
1: Express. Hudební zprávy.
0: Music News.
2: Akci Freedom 250, která připomíná založení Spojených států, opustilo další jméno. Polovina Milli Vanilli, ta živá, Rob Morven, se rozhodl, že i on nebude participovat na akci, kterou pořádá MAGA. Přitom mu jeho agent řekl, že je to akce apolitická. Ale protože jako první odřekl účast Young MC a jemu to začalo být podezřelé, padlo toto rozhodnutí. Kdo zůstává, je jiná Vanilla. Vanilla Ice. Ten se nechal slyšet, že mu je jedno, pro koho bude vystupovat. Klidně i pro Putina. Takový vidíme, co zbude z oficiálního programu. Kultovní Cadillac Coupé DeVille z roku 1968, který se objevil v hitu Justina Biebera z roku 2021 Peaches, se oficiálně dostává na aukce a nabízí fanouškům a sběratelům automobilu šanci vlastnit kus moderní historie popkultury. Pod kapotou je klasická V8 a nemá najeto víc jak 50 000 kiláků. Premiéru má za sebou dokufilm 30 roků for People režisérky Karolíny Lukáškové. Je to její první film, ale jinak stojí za podcasty Chumelenice nebo Keci a politika. Dokument je o pozadí toho, jak před 30 lety vznikl festival, který Michal Tomes a Petr Forst chtěli přivést hudbu tehdy do Českého Brodu. Je to o backstage a všem, co stojí uspořádat respektovaný festival. 30 roků for People se bude 12. června promítat přímo na festivalu a o den později na ČT Art a v i vysílání.

0: Express. Express. Express.
1: Hudební zprávy.
0: Music News.
2: Akci Freedom 250, která připomíná založení Spojených států, opustilo další jméno. Polovina Milli Vanilli, ta živá, Rob Morven, se rozhodl, že i on nebude participovat na akci, kterou pořádá MAGA. Přitom mu jeho agent řekl, že je to akce apolitická. Ale protože jako první odřekl účast Young MC a jemu to začalo být podezřelé, padlo toto rozhodnutí. Kdo zůstává, je jiná Vanilla. Vanilla Ice. Ten se nechal slyšet, že mu je jedno, pro koho bude vystupovat. Klidně i pro Putina. Takový vidíme, co zbude z oficiálního programu. Kultovní Cadillac Coupé Devil z roku 1968, který se objevil v hitu Justina Biebera z roku 2021 Peaches, se oficiálně dostává na aukce a nabízí fanouškům a sběratelům automobilů šanci vlastnit kus moderní historie popkultury. Pod kapotou je klasická V8 a nemá najeto víc jak 50 000 kiláků. Premiéru má za sebou dokufilm 30 roků for People režisérky Karolíny Lukáškové. Je to její první film, ale jinak stojí za podcasty Chumelenice nebo Keci a politika. Dokument je o pozadí toho, jak před 30 lety vznikl festival, který Michal Tomes a Petr Forst chtěli přivést hudbu tehdy do Českého Brodu. Je to o backstage a všem, co stojí uspořádat respektovaný festival. 30 roků for People se bude 12. června promítat přímo na festivalu a o den později na ČT Art a v i vysílání.
0: Express FM. Novinka. Novinka. Express FM.
1: Pexeso.